jo, ať se na huconský šípy najmou ptát, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem,

ten ani moc tak. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho.

Krishna. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Nyní pár slov o majetkové trestné činnosti. To je páchána takovými třemi základními formami. Nejběžnější formou je forma odcizení cizí věci. Někdo někomu něco, tedy lidově řečeno, ukradne. Tak zase třeba krátký příklad ze spisu obžalovaný uváděl. Ten kufr jsem onomu pánovi rozhodně odcizit nechtěl. Chtěl jsem mu ho pouze odnést do hotelu. Nemohu za to, že mi nestačil v chůzi. Nebo další ukázka. Poškozený uvedl, čistokrevného psa mi odcizili a upraveného na česneku snědli, ale když jsem na nich právě požadoval 2000 korun, křičeli, že takovou drahotu nemají ani v interkontinentálu a vyhodili mě i z rodokmene. Druhou formou je poškození cizí věci, tak zase krátký příklad tohoto znění. Že se u mne objevil najednou o půlnoci v ložnici, to mě ani tak nepřekvapilo, jako spíš to, že tam vyjel na traktoru Zetor. A konečně třetí formou je forma úplného zničení cizí věci. To se ukázka obžalovaný uvedl. Neustále mi říkal, že se mu lidi snějou kvůli brejlím. Tak se mu je rozšláp a řekl, že už se mu smát nebudou. No a já jsem tedy na ukázku této činnosti vybral příběh majetkového recidivisty, bytaře, ten se specializoval výhradně tedy na byty a velice zajímavé okolnosti předcházely jeho 9. dopadení. 8x soudně trestaný zloděj byt.

právě když bydlo v okno vymáčknul krásně. Zuřivej vlčák v kuchyni obnažil dásně, až krev stydla tiše zavil ke skoku.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již zítra od rána výhradně na Country Rádiu.

0: Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
0: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
0: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
0: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
1: To je fraktura.
0: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: Jo, to jste si nalomil na chodníku.
0: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
0: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
1: Jak to?
0: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá: tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
0: Tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácenej.
0: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
0: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký na
1: cibě, ne? No, helejte, tuhle zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
0: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
0: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
0: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
0: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
0: Ne, hned když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
0: tak.
1: Ale tak je důležitá střídmost
0: tak.
1: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
0: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
0: Ne, nemocná?
1: Ne, lína.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 000.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne.

0: To je takhle, víte, já, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
1: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
0: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
1: To je on?
2: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
1: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
2: No,
1: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
2: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
1: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je, on je,

s prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: promiňte, pane, ale můžete mi říct, kde bych zde v tomto salonu našel tu místnost?
1: Aha. Těmahle dveřma rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to najdete, cizinče.

0: omlouvejte, pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma, rovnou doleva.

0: se. Obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád, ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6 hodin do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou přededveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam, nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal. Velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Hergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta taky není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni, nejenže je úplně nahá.

Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek, baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dáti pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil. Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Prudka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám

potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

co Bob tehdy řekl. Teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl

0: trávení. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trampskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

na váš dům. Zívám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

buď moudrá. Má slzám a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu na

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno. Upozornění na dopravní výluky v kolejové dopravě v Praze. Až do pátku 10. července není v provozu linka metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání, nahrazena náhradní autobusovou dopravou XC. Až do pátku včetně. Ještě v průběhu dneška se nejezdí také tramvajem mezi Otakarovou a Kohynorem. A jedna delší výluka, nejezdí se tramvajemi také po Radlické do Radlic. Co se týče železnice, tak připomínáme, že osobní vlaky od Rudné jsou ukončeny a jsou také výchozí v zastávce Praha Zlíchov, která je v blízkosti tramvajové zastávky Hlubočepy. A vlaky od Kladna a od Kralu, rovněž osobní vlaky, jsou ukončeny v zastávce Praha Bubny. Šťastnou cestu i s těmito výlukami.
2: Country Radio.
3: Tereza.
0: Znáte je?
3: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud, kolem nás to dál.
0: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal. Tam nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
6: Koukám, jak celá země vstává, jen dosněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
7: A po

DAB+, to je i Country Radio. Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Máš je úpa, ohřebí je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a i moravice, hornát, hnilec, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, jevíšovka, stará říka, nová říka,

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší, kdo přesplá.

0: kdo studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Louhaří, louhaří.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a od

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno. Upozornění na dopravní výluky v kolejové dopravě v Praze. Až do pátku 10. července není v provozu linka metra C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání, nahrazena náhradní autobusovou dopravou XC až do pátku včetně. Ještě v průběhu dneška se nejezdí také tramvajem mezi Otakarovou a Kohynorem. A jedna delší výluka, nejezdí se tramvajemi také po Radlické do Radlic. Co se týče železnice, tak připomínáme, že osobní vlaky od Rudné jsou ukončeny a jsou také výchozí v zastávce Praha Zlíchov, která je v blízkosti tramvajové zastávky Hlubočepy. A vlaky od Kladna a od Kralu, rovněž osobní vlaky, jsou ukončeny v zastávce Praha Bubny. Šťastnou cestu i s těmito výlukami.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Doma je tam, kde posloucháme country rádio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: rádio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Miliony Čechů se vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část z nás vyrazí vlastním autem. Letos ale musíme kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s dražšími palivy. Vyplatí se natankovat v Česku. Hlavně nafta je totiž u nás levná. Natankováním doma můžeme například oproti Rakousku ušetřit až 8 korun na litru. Probíhá pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfúzních stanic. Do projektu se může až do 31. srpna zapojit každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfúzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život. To byly zprávy. Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

ve skříň, a když jsem chumáč brachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: kolem nás.
1: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: první víkend v měsíci prakticky od nepaměti patřil na Country Rádiu písničkám na přání, tak ani v ten prázdninový prodloužený víkend to nebude jinak a nebudeme na tom vůbec nic měnit. Takže pokračujeme v písničkách na vaše přání, stejně jako tomu bylo v sobotu a v neděli, tak teď máte ještě den navíc, dnes máme státní svátek, je upálení mistra Jana Husa, je 6. července a při pondělku vás zdraví od mikrofonu Country Rádia Katka Čepelíková. Za chviličku si dáme Jaroslava Samsona Lenka a to z toho důvodu, že si ho moc přála Hanka. Prosí zahrát České lasy pro ještě hezčí ráno. Zahrajeme se i Chrise Christophersna, dáme si Sunday Morning, protože zdravotní dovolená byla hodně dlouhá a chyběly jste mi, napsala Helenka. A možná i vy máte nějaké hudební přání, nějaké zatím třeba nesplněné, možná, že jste se nestihli dovolat nebo jste měli něco jiného na práci a říkáte si, tak ale to pondělí, to si zpříjemním svojí oblíbenou písničkou, tak pojďte na to.
1: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášků, kde léčí český.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

0: Už je 8 hodin a 18 minut a na lince by měla být Jana. Jana, která má nějaké speciální přání. Tak hezké ráno přeju, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Jsem strašně ráda jednak, že jsem se dovolala a měla bych přání. Něco od paní Vrbové nebo od pana Nohavice. Od paní Vrbové by to mohla být Bílá pláž a od pana Nohavice, když tak Kometa.
0: Dobře, tak Jitka Vrbová Bílá pláž, to je písnička, která už je tedy připravena a určitě
1: dobře.
0: Bude hrát pro někoho vašeho blízkého.
1: Ano, bylo by to pro syna a pro sousedku Hanu.
0: Ano, pro sousedku Hanu, ta aktuálně poslouchá?
1: Ano, je tady.
0: Je tady u vás.
1: Nebo víte co, kdyby to šlo o 5 minut později nebo o 10?
0: No to by nešlo, protože to je přímé
1: dobře,
0: vysílání, takže to pustíme teď.
1: Ona už je na cestě sem, tak to puste.
0: Tak,
1: dobře.
0: Tak doufám, že to uslyší alespoň kousek.
1: Ano a přeju vám moc pěkný den.
0: Vám taky, užijte si i se sousedkou, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naschledanou.
0: Tak to je Jitka Vrbová a Bílá pláž a za chvilku si budeme hrát jednu instrumentální verzi.

A Professional Gun, tak to byla instrumentální verze, o kterou si napsala Iva a chtěla ji poslat pro všechny, co aktuálně poslouchají Country Radio takhle brzy po ránu při tom svátečním dni. Budeme hrát v tuto chvíli těsně před dopravním infem Morgana Wallena Love Somebody a tahle ta písnička letí pro moji lásku, píše nám Tomáš, kterou moc miluji a už se těším, až se za ní dneska z práce vrátím. Tak Love Somebody, muzika, která zní z vysílání Country Radio. A jestli i vy jste zatím neslyšeli tu vaši oblíbenou, tak si o ní napište na SMS-kou na 720 00 11 11 nebo zavolejte do studia. Hezké ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno v 8:30. Tak se podíváme na dopravu, protože nějaké ty vláčky dneska nevyrazí tam, kam možná myslíte, že vyrazit měly, protože na trase Františkovy Lázně hranice v Čechách máme výluku. Podobná situace platí i na trase Lysá nad Labem, Milovice, Branice, Tábor nebo Úpořiny, Radejčín. No a co se děje na silnicích, i to víme, to jsme pro vás zjišťovali. Je tam relativní klid. Pozor si dávejte pouze v Praze, v ulici Jana Želivského, protože tam máme dopravní kolizi dvou osob. Přejeme šťastnou cestu a hezké ráno.
2: Country Radio.
3: 35 dní, jak to květ.
4: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
5: A proto se řádně vyfešákujem.
4: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
5: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
4: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dar.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country
1: Rádio. Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

oddechu bádí jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

0: byl ale uragán Valda Matuška, kamarádi táborových ohňů. Za chviličku si zahrajeme písničku od kapely Kamelot. Nezapomeň na mě, aby všem ostatním, co jsou v práci, ale také mě, rychleji uběhl čas. Napsala nám Saša z Brna. Sašo, zdravíme, nebojte. Dneska to uteče raz, dva. Rychleji, než třeba zítra, uvidíte, že ano. Napsala nám i Věrka, že ve 2.59 si psala o písničku na přání. No, tak to je dost možné. Tak ty zprávy samozřejmě chodí dnes a denně, večer, ve dne, ať už svítí slunce nebo nesvítí. A chtěla vynechat zahrát písničku od Vlaku na Dobříš. A písničku věnuje všem, tedy i sobě, napsala nám Věra. No a v tuto chvíli máme na lince Davida. Davide, ahoj.
1: Dobrý den.
0: No ahoj, tak hezké ráno. Davide, co si chceš nechat u nás zahrát?
1: Takže písničku bude to jenom pro všechny, no jenom pro vás do studia od Medvěda Stánky.
0: Jo, tak Stánky, já myslím, že jsme vybrali Růže z papíru.
1: Jo,
0: jak jsi chtěl, vlastně. Na pouti jsem vystřelil Růži z papíru.
1: Jo?
0: Tak dáme Růži z papíru, a takže pro nás do studia tak moc děkujeme a taky pro tebe.
1: Jo, taky.
0: Cože jsi tak časně ráno vzhůru, teď máš prázdniny, nemáš?
1: Jo, já mám prázdniny, ale jako normálně vstávám. Jako...
0: Normálně takhle vstáváš brzy, jo? No jo, tak jo. No tak to tě šlechtí. Tak se měj hezky a posíláme brontosaury.
1: Ty taky, nashledanou.
0: Ahoj. No tak vidíte, i takhle mladé posluchače máme ve vysílání Country Rádia.

Dobré ráno, hezké pondělí 6. července probíhají na Country Radio písničky na přání, tak v nich hezky pokračujeme. Budeme si hrát Michala Tučného, Já jedu dál, a bude to pro Tomáše Votavu z Brandýsa. Zdravíme tě, chlapče náš, nezapomeň na dnešní oběd, máma a táta. Tak nepíše se, co tady je, ale evidentně je pozván, takže asi na něco oblíbeného. Milan píše, že by rád slyšel od Nezmaru Ráno bylo stejný a tu píseň by poslal sobě a taky svojí manželce, s níž co nevidět, vyrazí směr Budějovice za svými rodiči. Tak ať máte dobrou cestu, budeme vás informovat o tom, jak to vypadá na vaší trase. To Milan si přeje písničku Kámo od Tomáše Průši a bylo by to pro sluníčko, aby konečně začalo svítit. Tak dneska to s ním není úplně ideální, je to s ním trošku nahnuté, asi odpočíváno, je sváteční den.

0: Antri počasí.
1: Za chvilku bude 9, tak se podíváme na počasí, jaké nás dneska čeká. Nadále bude přetrvávat velká oblačnost, většinou i s občasným deštěm. Takže bude zataženo až oblačno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravy počítejte s 25 stupni Celsia. To v tisíce metrech na horách zůstanou teploty kolem 14 stupňů Celsia.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu měli.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Tady jsou zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud by měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest a nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Petr Kocman, Honza Nedvěd. I teď pokračujeme v písničkách na přání na Country Rádio, protože na lince už by měl být Olda. Oldo, hezké ráno.
1: Hezké ráno, ahoj.
0: Tak Oldo, co pak budeme hrát, pro koho?
1: Prosím tě, bude to od Ozvěn nádraží pro mé dva pazury do napajedel.
0: A co v napajedlích děláte?
1: Já tam bydlím.
0: Jo, vy tam bydlíte společně. A dneska máte nějaký plán společný?
1: No, jakož teďka jedu z Vandru domů, z prodlouženého víkendu, takže teďka pojedu do napajedel domů.
0: Aha, jaký byl Vandr? Počasí
1: luxusní.
0: Dobrý?
1: Luxusní. Až na nedělu, tak dobrý.
0: Paráda. Tak jo, tak přeju šťastnou cestu domů, tady je Ozvěna nádraží. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to bylo jedno hudební přání, ale jsou tady i další. Zdravím do písniček na přání a prosím nechat zahrát pro mého přítele Petra k jeho narozeninám skladbu Velká cesta, napsala Madla, tak i Velkou cestu si dáme od Gladly SV. A máme také zahrát Brdský kemp od bratří Nedvědů. Děkuji, Jitka. Si dlouho neslyšela, tak i tuhle si za chviličku zahrajeme v našem vysílání. 210 323 333, to je telefonní linka sem k nám do studia. Můžete využít ale i aplikaci Country Rádia, kde můžete nahrát vzkaz nebo ho poslat, nebo taky můžete napsat SMS-ku, prostě klasickou 720 00 11 11. A ještě tady je jedna varianta, a to je e-mail studio@countryradio.cz. Tak hezký den.

0: Brdskej kemp, Honza Nedvěd a František Nedvěd ve vysílání Country Rádia, kdy pokračujeme při pondělku 6. července v písničkách na vaše přání. A teď nám tady zvoní telefon. Country Rádio, hezké ráno, nebo už dopoledne. Haló, haló, posloucháme se z telefonu, když tak. Slumte si prosím rádio, povídejte, co byste chtěl za písničku.
1: Dobrý den, tady je Václav z Berouna, prosím vás pěkně. Jestli by to šlo od Pavla Dobeše, buď to Svetloučka Blues, anebo noční, příloha noční vyhlášky 90.
0: Příloha noční vyhlášky. Pro koho by tahle ta písnička měla být?
1: No, hlavně pro mě, protože celý život mám 1,5 milionu kilometrů bez něho. Celý život jsem byl za volantem, no a jinak pro ty, co za tím volantem stějí a přeju jim příjemnou práci a příjemnou cestu.
0: Aby za tím volantem spíš nespali, ne?
1: No, asi tak nějak, no.
0: No tak něco na probuzení, tak noční příloha vyhlášky 90, Pavel Dobeš, tak to je muzika, která je připravená. Tak vám přejeme další kilometry, samozřejmě bez nehod. Mějte se moc hezky, hezké dopoledne.
1: Já vám moc krát děkuji a děkuji za naschledanou.
0: Naslyšenou, tak to bylo jedno hudební přání, ale další jsou tady v závěsu. Budeme si hrát Karlínský nábřeží od Heleny Maršálkové a kapely Pacific a tahle ta písnička, ta poletí pro Tomáše, protože je dneska v práci prý až do 10 do večera. No tak to je teda dlouhá šichta, tak ať vám to tam utíká spolu s Country Radiem, to snad půjde rychle. Budeme si hrát i Johnnyho Cashe, protože to je muzika, kterou vybrala Anička, jen tak pro sebe, aby měla dneska hezký den, protože ho tráví sama doma a chce si odpočinout. Tak s Country Radiem si myslím, že to bude úplně samo.
2: Ty se jen zajímáš, co v televizi dávají, a vůbec nevíš, kam se chlapi na noc chystají. Je na čase ti také jednou říct pár vět. Neboj se, vím, že slova stačit nebudou, myšlenky nahoru a slova jenom dolů jdou. To radši vezmi jednou auto svý a zkus tou jejich trasou jet. Pak zrcátka si uprav, přikšíruj si tělo, zařaď tam kvalt, ať vypálíš jak dělo, až našlápneš motor a výfuk se ti rozžhaví. Až pojedou jen dálkaři a nebude jich moc, až přívětivé šero převálcuje noc a jenom jejich světla budou svítit na zhaslýma pěčech a Moravy. Ti muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmol, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Když zablíká ti levým, tak opovaž se jet, šel bys tou nejrychlejší zkratkou na onen svět. Drž se v pravý lajně a čekej, co a jak. A spolehni se na něj, že až bude klid, dá ti pravý blinkr, můžeš vyrazit. Před sebe tě pouští tenhle těžkej nákladák. On dálkovými prosvítí tvou cestu vpřed a potom sklopí svoje světla, aby ty smohl jet, protože ručí za tvou jízdu, dokud nezmizíš mu za obzor. Jiný cesty totiž v horách cíli nevedou. Ty musíš umět věřit profíkovi před sebou. Je to jediný tvůj maják a strážník a semafor. A nemůžeš mu poděkovat, neznáš jeho tvář, znáš jen obrysová světla a reflektorů zář a jak listí z větví stromů v serpentínách češe jeho trak. Můžeš podřadit na trojku, dát na zem pedál plynu, vyrazit dopředu z krajnice, urvat hlínu a všemi čtyřmi blinkry zablíkat mu na pozdrav, nebo jen tak. Muži rozvážejí náklad z různých měst a znají každý výmel, každý centimetr cest a na každém z nich na ně nebezpečí zuby cení. Vědí, kde mohou čekat větve nebo spadlej strom, když do hor přijde bouře, vítr pere hrom a na klikatých cestách do zatáček vidět není. Ti nečekají na provizi spomíjivé slávy, nečekají ovace a roztleskané davy, tihle muži budou i inkognito vzadu stát. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90. A nebudou mít nominaci ke švédskému králi na Nobelovu cenu za to, že světu dali noční přílohu vyhlášky 90.

0: Country rádiem na cestách.
1: 10.30, to je ten správný čas mrknout se na dopravu. Začínáme ji vlakovými výlukami, tak dneska tedy vláčky určitě nepojedou na trase Plzeň Klatovy. Ani z Branice do Tábora, ani se nesvezete nad Doubravou ve směru na Chotěboř, protože na těchto trasách platí takové ty delší výluky, které se rozhodně týkají těchto tras a během dnešního dne, ale autobusy tam jezdí, nebojte se. D6 a D1, tak tam máme komplikace. Začneme D6, 139. kilometr ve směru na Karlovy Vary, tak tam máme v sobě dva osobní vozy a nákladák s osobákem bourali na D1 210. kilometru ve směru na Brno. Průjezd je tam možný, ale malinko se tam zdržíte a také na většině území České republiky prší, tak opatrně, trochu to klouže.
2: Country Radio.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Pryč je hluk a schon, jenom řeka a její píseň hladí duši. Vůň listí a mechu.
3: Příroda je příroda a já chci lásku.
0: Ucítíte s Country rádiem. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country rádia těší starší archivář druhé kategorie Bez Junior.
5: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

i všem posluchačům poprosím o zahrání písničky pro všechny kolegy, co dneska jezdí a sklízí obilí. Budeme si hrát od Žalma na Batanaj, píše právě Pavel od Brna. Tak začínáme krásnou muzikou. Michal Horák, Pavel Bubek, Žalman a spol. A co budeme hrát dál? Je na vás. Zavolejte 210 323 333. Napište, je to na vás, jak budeme skládat hudební písničky za sebou ve vysílání Country Rádia.

0: Watanai, Žalman a spol v našem vysílání. Tak to byla taková, řekla bych, až jako skoro indiánská píseň. Budeme si hrát i Karla Zicha, Kovbojův nářek, tak o tuhle písničku si napsala Iva z Prahy. Asi pro dobrou náladu budeme hrát i pro manžela, který má dneska narozeniny, písničku Phantom 305 a právě pro svého manžela si ji přeje Jarka. No a ještě stihneme možná jedno přání, jedno hudební přání, o které si někdo zavolal. Hezké ráno, hezké dopoledne. Haló?
1: Já vás zdravím.
0: Tady je Country Radio, také vás zdravím. Haló, haló.
1: Haló, Kája z Moravy.
0: Kájo z Moravy, zdravíme vás, slyšíme vás dobře. Povídejte, jaké bude vaše hudební přání?
1: Od Spirituálu Quintet Už nechci se vdát.
0: My zrovna Spirituál Quinta teď budeme hrát Kovbojův nářek, tak vás poprosím o jinou písničku, o jinou volbu.
1: Jejda, já bych si přála tady tuto, tak to je jedno, tak nic.
0: To jste se zrovna trefila teda, když budeme hrát Spirituál Quintet, už jsem to říkala, že Iva z Prahy si přála tuhletu písničku, tak jestli máte nějakou jinou oblíbenou, klidně vám ji zahraju.
1: No já tady tuto od nich už jsem strašně dlouho neslyšela, proto jsem si přála, tak nevadí.
0: Tak to byla taková trefa, ale ne úplně do černého, ale nemáte žádnou jinou volbu.
1: Ne, tak mně se líbí všechny ty písničky, akorát tuhle různé ty vaše, co hrajete, a tuhle se dlouho nedá.
0: Tak dobře, doufám, že se vám bude líbit aspoň od Spirituál Quintetu, kterou zahrajeme teď v boju frářek. Mějte se hezky, tak třeba někdy jindy to vyjde.
1: Se vám dovolala po letech.
0: No vidíte, a zrovna to takhle nevyšlo, tak to mě mrzí. Zkuste to určitě jindy. Mějte se hezky.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Hezké pondělí. No tak vidíte, no tak bohužel to nám takhle nevyšlo, ale už jsme to řekli. Kovbojův nářek, to je muzika, která zní z vysílání Country Rádia právě v tuto chvíli. Tak vám přejeme krásné pondělí spolu s Country Rádiem. Čeká nás tedy i Jarek Nohavica a spoustu dalších. Když v

představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernejch štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a ne to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Country počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno s nejvyššími denními teplotami mezi 19 a 23 stupni Celsia. Na jihu Moravy čekáme až 25. No a jak bude zítra, jak bude v ten první pracovní den při úterku 7.7. Čeká nás zpočátku zatažená až oblačná obloha v severovýchodní polovině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 18 stupňů Celsia, což je tak málo, ne, 26 až 30, tak to si myslím, že jsou už lepší vyhlídky. Za chvilku 10 a po 10 Rangers a Plavci a pokračujeme i v písničkách na vaše přání.
2: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa.
2: Spí bílý kůň.
0: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Miliony Čechů se vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část z nás vyrazí vlastním autem. Letos ale musíme kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s dražšími palivy. Vyplatí se natankovat v Česku. Hlavně nafta je totiž u nás levná. Natankováním doma můžeme například oproti Rakousku ušetřit až 8 korun na litru. Probíhá pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfúzních stanic. Do projektu se může až do 31. srpna zapojit každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfúzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život. To byly zprávy. Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

7 minut po hodině 10. Posloucháte Country Radio. To je rádio, které právě letos slaví 35 let. A vy se můžete do takových oslav, těch předoslav, trošku zapojit. Pakliže máte fištron, pakliže máte nápady a napadá vás, jak bychom mohli vlastně stvárnit těch 35 let nějak graficky. Jak by se dalo těch 35 let stvárnit prostě na tričku? Nějakým motivem, třeba 35 lodí, jo? Nebo 35 nějakých zvířátek, veverek, lišek, nevím, záleží prostě na vás, jaký, co vlastně zvolíte, jak to namalujete, jak to nakreslíte a vlastně může to být i dost jako abstraktní návrh. Tak pokud vás něco napadá, hoďte to na papír, hoďte to do počítače a pak nám nezapomeňte poslat na 35@countryradio.cz. To je cesta, jak se váš návrh může dostat na tričko Country Radia, které už co nevidět, bude tedy vytištěno, ano, a potom k 35 letům někomu předáno. Komu, to zatím nemůžeme říct, to je zatím velké tajemství. Každopádně oslavy 15. srpna letošního roku už se blíží a my vám taky brzy prozradíme, jak velké ty oslavy budou a kde se budou konat. Zatím vás musíme nechat trošku v napětí. Možná, že jste v napětí i co vás čeká za muziku po té 10. hodině, tak jsou to písničky na vaše přání, tak věřím, že se dostane na každého z vás nebo na každého, kdo nějakou tu písničku chce. Volná Molda, že bych chtěl nechat zahrát písničku pro Lidušku Tošovskou, která pořádala krásný festival, který proběhl o uplynulém víkendu. Chtěl by jí nechat zahrát písničku Starý dobrý western od Michala Tučného, Zdeňka Rytíře a Vabyho Rivoli. Další písničkou, kterou si zahrajeme, tak to bude Volací znak naděje. A to nám píše Jitka. Tuhletu písničku bych chtěla nechat zahrát pro svého manžela a prý z preventivních důvodů. Manžel totiž češe třešně, tak abychom tuto službu nepotřebovali. Tak držíme palce, manželi, dobře se držte. Dobrý den, milé Country Radio, jestli to dnes vyjde, tak bych prosila zahrát písničku Český vandrovník pro hezký den. Věrko, vyšlo to, za malý okamžik se jí dočkáte v našem vysílání a vy si klidně dál volejte i pište o vaši oblíbenou písničku na přání. I dneska celý den hrajeme podle vás.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: český vandrovník a kapela Chudinkové v našem vysílání. Na lince už je Petr. Petře, hezké dopoledne, ahoj, co pak budeme hrát?
1: Ahoj. No, chtěl bych nechat zahrát pro tebe a pro všechny, kdo poslouchají Pampelišky.
0: Pampelišky od Texmenu, dobře, určitě zahrajeme. Kde pak se aktuálně nacházíš, jak trávíš svátek?
1: Ve Stodůlkách.
0: Ve Stodůlkách a pracovně nebo odpočíváš?
1: Pracovně, jezdím s taxíkem.
0: Jezdí s taxíkem, no tak ať je hodně kšeftů, co popřát jde taxikářím. Tak tady jsou Texmeni a Pampelišky, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Tak to bylo jedno přání, které bylo po telefonu, tak chtělo by to trošičku i vyvážit, že mohli bychom si dát nějaké přání z aplikace Country Rádia.
2: Ahoj, Katko, rád bych slyšel písničku od Rangers od Greenhornu z roku 72, Frankie a Joe. Děkuji.
0: Taky tuhletu písničku zahrajeme v našem vysílání za malý okamžik a ještě Pavel si přál písničku pro všechny posluchače. Připojuji se s přáním, zahrajte prosím Země tří sluncí, Vabyho Rivolu, zvláště pro kamarády Davida, Jardu a další nejmenované, ale kteří určitě budou vědět. Tak to je hudební náplň pro nadcházející minuty v našem vysílání a pokud po dopravě, po půl chcete slyšet nějakou tu vaši oblíbenou, tak zavolejte.
3: Ona skrývá slunce. Oh,

co na ženský je. Když zas vyšla z domu Frenky, počaty s ramínkem.

kodem, před sebou chladnej kov, s píštěním Johnem holky, dělají špalír na krchov, nevěrnej muž, co na holky byl. Johnny se snaží vzít draka, z lehonka couvá ven, Frenký po kohoutku maká, teď skončí ten tvůj sen, si nevěrnej muž.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za pár vteřin už bude 10:30, přejeme pěkné dopoledne s Country rádiem. Lysá nad Labem Milovice, tak to je vlaková trasa, na které dneska vlaky teda určitě nevyrazí, protože tam platí výluka, která vytrvá ještě zhruba 6 dnů. Takže na této trase pojedete autobusem, stejně tak se stane i na trase Branice Tábor, Úpořiny raději Čín, anebo mezi Plzní a Klatovy, ani tam vlaky nepojedou zhruba do 17. července. Na silnicích není bohužel klid, ani když je ten sváteční den, D10, 13. kilometr ve směru na Prahu, tak právě tam se bouralo. Je tam osobák ve svodidlech. Další informace přišla s Chrudimi, respektive s Chrudimska v obci Hlinsko. V ulicích Reslova a Vilzova máme dopravní nehodu a bouralo se taky na D6 ve směru na Karlovy Vary. Je to 139. kilometr. Buďte na sebe opatrní, přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z Ranče Ypsilon.
4: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
5: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
4: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paňouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
6: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
4: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
7: Sedím tady pod jedlí a vzpomínám.
4: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
7: Vzpomínám na osadu.
4: Ale díky Country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.
8: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
9: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane,

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Máme první pondělí měsíce a proto náš pořad Tuláckou stezkou je opět rozdělen na tři části. Posloucháte tu první, další bude ve 14.40 a další v 18.10. Opět vítám ve studiu Country Rádia generálního ředitele české firmy AŽD, pana Zdeňka Hrdleho. Já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: O čem si budeme povídat dnes, o jaké dráze, kam naše posluchače zavedeme?
3: Tak mám velkou radost, že jste připravili do tohoto tématu krásnou trať Strakonice Vimperk Volary. Několikrát jsem si ji projel jako strojvedoucí a vždycky se na ní rád vracím. Samozřejmě musí mít nějaký účel, abych tam jel, ale je to nádherná trať a turisticky nesmírně zajímavá.
2: Z téhleté trati si budeme povídat za chviličku o Kubově huti, což je naše nejvýše položená železniční stanice. Já jen doplním, že trať z Strakonic do Volar je součástí pošumavských lokálek. K ním patří ještě trať z Čičenic do Volar a Nového údolí a také z Českých Budějovic přes Černý kříž do Nového údolí a do Volar. Čili tahle ta trojice tratí. Ještě možná doplním i takovou provozní zajímavost. Jezdí tam firma GV Train. Pouze s jedním vlakem denně zajíždí do Českého Krumlova a České dráhy. Ale my budeme v Kubově huti. Tak co bychom si řekli o Kubově huti, respektive o celé trati Strakonice Volary?
3: Trať je dlouhá více jak 50 kilometrů a provoz je tam realizován, kdo trošku sleduje technikálie na železnici podle předpisu D3, což je zjednodušený způsob dirigování vlaků. Jediné velké město na trati je Vimperk, což je také vlastně turistický cíl a trať překonává vlastně ten hřeben, kde je ta Kubova huť, což je vlastně nejvýše položená železniční stanice v České republice a nachází se ve výši 995 metrů. A jinak toto je taková zajímavost, že když máte různé kvízy v televizi nebo i jinde, tak to je jedna z běžných otázek. Jak se jmenuje nejvýše položená železniční stanice v České republice, tak je to Kubova huť. Dá se tam krásně lyžovat a jsou tam krásné terény na běžky.
2: Já ještě doplním, že také je to evropské rozvodí, že voda z tohoto místa teče buď to do Severního moře přes Labe nebo do Černého moře přes Dunaj. Jaký byl důvod postavit vlastně trať ze Strakonic do Volar?
3: Tak ten důvod byl politický, protože v 19. století potřebovalo Rakousko-Uhersko vlastně propojit přes Šumavu to vnitrozemí, přes ty šumavské lesy. Jednalo se také o svoz dřeva. No, až si pamatujete před lety, když řádil na Šumavě vlastně ten orkán Kyrill, tak politici rozhodli, a musím říct velmi správně, aby se nezatěžovaly místní silnice, no vlastně kamiony, tak se sváželo to dříví právě po té trati vlastně z Volar do Strakonic. Jezdili tam skutečně dlouhé vlaky, což byla rarita, hlavně pro Šotouše, já jsem se tam také byl podívat. A jezdili tam vlastně spražené soupravy plné dřeva. Já si myslím, že proto je to správně, že se má tyhle ty náklady a tyhle substráty vozit po železnici.
2: Takže tahle ta železnice slouží i do dneška nejenom jako turistická,

0: Velká zajímavost, ale i jako dopravní záležitost pro místní obyvatele i jako nákladní železnice. Zastavíme se u ní ještě v dalším vstupu, který bude kolem 14. hodiny a 40. minuty.
1: Tento pořad přináší Česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.

0: Zdeněk Vřešťál, devátá cesta ve vysílání Country Radia v písničkách na přání, protože stejně tak jako v sobotu, v neděli i v tento sváteční den při pondělku 6. července si hrajeme podle vás. Tak co nás čeká za další muziku? Já si myslím, že další, samozřejmě příjemná z vašich řad. Chtěli jste zahrát písničku od Epidemie Skočil jsem do tmy. To je písnička, která by měla být pro kamarádku Mydlinku, co se stará o maminku. Děkuji. Alena napsala nám pomocí SMSky na 720 00 11 11, ale vy můžete i volat na 210 323 333. Možná, že tady bude nějaké hudební přání, možná, že to bude písnička, kterou i vy si toužíte nechat u nás zahrát. Country Radio, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já vám přeju taky pěkný den a víte, co bych chtěl zahrát?
0: Povídejte.
1: Od pana Dobeše, Kostelíček.
0: Kostelíček od Pavla Dobeše. Dobře, to je písnička, kterou jsem si teda teď aktuálně připravila. Tak komu ji pošleme? Bude pro někoho
1: tak
0: speciálního.
1: Tak je to výborný. Tak, děkuju moc.
0: Bude to pro někoho speciálně, nebo jenom pro vás, pro dobrou náladu?
1: Pro vás, pro všechny. A pro všechny, kteří poslouchají rádio.
0: Dobře, Pavel Dobeš připraven, mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji, taky.
0: Tak bude i epidemie, jak jsme slibovali, no a potom už informace o počasí, tak pokud nevíte, jaké nás během dnešního dne a toho zítřku čeká počasí, tak poslouchejte i dál Country Radio. Budeme si hezky hrát a taky trošku povídat. Tak hezké pondělí, 6. července.
2: Na kopci je kostelíček, cesta k němu není složitá. Na zahradě tolik svíček,

kluka už postavíčku zbývají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli.

cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne, žvatlá přitom ty své nesmysly. Vlít po steličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: Country počasí.
1: Blíží se 11. hodina, tak se podíváme na počasí pro dnešní i zítřejší den. Dnes by mělo být zataženo až oblačno, nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jihu Moravě kolem 25 stupňů Celsia. Při úterku by mělo být ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty ale už výrazně vyšší než dnes, 26 až 30 stupňů Celsia. Začne se nám zase malinko oteplovat.
2: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vstekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens. A myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Zakoncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lang. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Michal Tučný vzpomínal na osadu U Příklad a my spolu s ním, a to krátce po 11. hodině. Probíhají tu písničky na vaše přání, ať už telefonická, písemná, anebo ta, která posíláte skrze aplikaci Country Radio. Ale někdo se nám dovolal, někdo je teď na lince. Jiřinko, zdravím vás, hezké dopoledne. Haló, haló? Jiřinko, ano. Slyšíme se. Tak moc vás zdravím, přeju hezké dopoledne.
1: Děkuju, já přeju všem hezké dopoledne a prosila bych pro moje nejlepší kamarádku Jiřinku. My jsme totiž obě velice spokojené důchodkyně, protože posloucháme Country Radio, a jestli byste jí mohli zahrát Od pokáče víno.
0: Takže vy jste dvě kamarádky, které se jmenují úplně stejně. Je to tak?
1: Ne, já jsem jmenuji Marie.
0: Jo, vy jste Marie, já jsem myslela, že jste Jiřinka, takže vy jste Marie a vaše kamarádka je Jiřinka.
1: Ano.
0: Tak to jsme si jenom špatně rozuměli, o nic nejde.
1: My jsme spokojený důchodkyně, protože vás posloucháme.
0: No to jsme moc rádi, tak věřím, že vám spokojenost vydrží i nadále. A teď bude o to větší, protože budeme hrát písničku Pokáč od Pokáče, která se jmenuje Víno. To je ta, kterou jste si přála. Tak přejeme hezký den a krásné. Naslyšenou, no tak vidíte, tak to byla Maruška. Pro svou kamarádku Jiřinku si chce nechat zahrát písničku a možná, že i vy máte kamarády, kteří za to stojí a kteří by se zasloužili nějakou pěknou písničku, tak jim tady nechte u nás zahrát nějakou pěknou podle vašeho nebo jejich výběru. Budeme hrát i písničku od Dušana z Jindřichova Hradce. Máme zahrát písničku Strážci plamenů od Marien pro všechny, kteří se podílejí na organizování festivalu Okolo Třebové. Tak i Marien jsou připraveni a Milada z Brna nám taky napsala, že by ráda slyšela písničku Divokej horskej tymián. Tak i to vysílání Country Rádia za malý okamžik pěkně provoníme. Hezké dopoledne přeje Katka Čepelíková z Country Rádia.
2: Jsi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes.

0: Dneska je 6. července, to znamená, že 80. narozeniny dneska slaví Sylvester Stallone, tak možná i pro něj bychom mohli zahrát nějakou pěknou písničku. Co říkáš, Jirko? Hezké dopoledne?
1: Hezký dopoledne, určitě můžeme Sylvestrovi taky zahrát a konec konců to je úplně stejný jako ten Tomáš Linka, který bych chtěl zahrát, ten má taky 80.
0: No vidíš to, takže to jsou kluci stejně staří, viď? A přitom mají za sebou úplně jiný životní osud a řekla bych, že jsou skoro stejně slavní.
1: No určitě, minimálně u nás.
0: Tak budeme hrát Lolitu a pro koho?
1: Tak já, jestli můžu poprosit, tak bych nechal zahrát Drobečkovi, Jindrovi, Milušce do Brna a všem dobrým posluchačům, kteří teďka poslouchají a samozřejmě i tobě.
0: O, tak děkuji. Tak měj se moc hezky, Jirko, zdravíme
1: taky
0: tě a posíláme Lolitu, ahoj. No a budeme hrát i Nezmary, ještě než se dáme dopravní zpravodajství, protože Nezmary ti budou hrát pro všechny, co aktuálně poslouchají Country Radio a chystají se odpoledne na nějakou pěknou procházku. Tak držíme palce, hlavně abyste nezmokli. Dneska to počasí je takové nepředvídatelné, ale co se předvídat dá, že odpoledne bude trošku pršet, tak pokud jste trošku z cukru, tak dnešní a klidně vyražte. Teploty budou kolem 23 stupňů Celsia, což si myslím, že je takové ideální výletové počasí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jak to vypadá na silnicích a co nového na kolejích? Tak na kolejích, tak tam začneme. Dolní Poustevna Bad Schandau, tak to je trasa, na které dneska vlaky nejezdí. Stejně tak mezi Plzní a Klatovy, nesvezete se ani nad Doubravou Chotěboř, ani na trase Františkovy Lázně Hranice v Čechách. Právě všude tady platí takové ty dlouhodobější vlakové výluky. No ale pojedete autobusem, takže dobrý, má za mě v pořádku. Lepší než nejet ničím. D5, 137. kilometr ve směru na Plzeň, máme tam jezdnou zpevněnou krajnici, probíhá tam vyšetřování dopravní nehody. Bouralo se taky na D1 na 228. kilometru ve směru na Brno, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, který je mírně blokován, v místě hustě prší, tak opatrně a trošku nohu z plynu. Tolik doprava na Country rádiu, za chviličku Brontosauři nebo Don Williams zahrajeme podle vás na vaše přání, tak si u nás ještě nechte zahrát.
2: Country rádio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Každý má své touhy. Někdo ví, jak si je vyplnit. A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.
4: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
4: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
4: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
4: Aha.
0: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

Don Williams, I Believe in You, ve vysílání Country Rádia. Tak si zahrajeme i nějakou takovou možná pěkně od podlahy. Za malý okamžik u Majdy na statku. Ahoj, moc bych si přál zahrát pro svoji trampskou manželku Majdu, úžasnou ženu. Oba jsme muzikální, máme i osadu TST, takže i pro kamarády. A právě tuhle písničku u Majdy na statku. Moc děkuji, věrný posluchač Machorka z Planý nad Lužnicí. Ahoj, no tak taky zdravíme, taky moc zdravíme. Budeme hrát i zpověď důchodce pro kámoše Staré řeky a holky na jezu od Emana z Valenťáku, díky M. A zahrajeme si i Valdu Matušku, písničku Korozár, protože to je písničku, kterou si přeje Majka a chtěla by ji nechat zahrát pro svého manžela, který aktuálně něco kutí na zahradě, tak mu mává z balkóna. Tak doufám, že mávala celou dobu co, od té doby, co napsala. Tak otočte se, pěkně se otočte, tak hezky se na sebe usmějte, Korzár od Valdy Matušky a kamarádů Táborových ohňů míří jen a jen za vámi. Teď už ale Robert Křesťan a Pavlína Jíšová u Majdy na statku. No, začíná to pěkně ve vysílání Country Rádia.

já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do...

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byli ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Legenda Josef Fousek, zpověď důchodce. Dobře si vzpomínám, když tady byl na jednom rozhovoru Josef Fousek v ranním vysílání, tak to byla veliká zábava. Hrál nám tady na harmoniku, oplýval forky a byl prostě neskutečný. Brzy si ho zase určitě pozveme. Teď ale pokračujeme v písničkách na vaše přání, protože i při pondělku, při tom svátečním dni, tady máme ještě spoustu přáníček, které je třeba odehrát. Na lince už přeju hezké dopoledne naší posluchačce, hezký den.
2: Dobrý den, tady Lenka z Pardubic.
1: Tak Lenko, povídejte, co pak si zahrajeme?
2: Písničku, kterou bych si přála, už jste hráli, nevadí, dáme náhradní, Stanice Svět, Flender a Spol. A bylo by to pro kamaráda šerifa z osady Yukon v Živanicích, pro Jirku George, a přeju mu hodně zdraví, hodně elánu a aby ho neopustili ty jeho srandičky.
1: Super, tak jo, přání vyřízeno, písnička připravena, mějte se moc pěkně, hezké pondělí.
2: Děkuji moc, nashledanou.
1: Tak a další přání, tak to už je od kapely Camelot, dáme si písničku Pozor tunel a to budeme hrát pro všechny posluchače Country Rádia, kteří jsou aktuálně na svých zahrádkách a ještě nemají všechno hotové, tak ještě než odjedou, aby si všechno stihli připravit. Pozor tunel, Camelot, bude i kapela Pacific, Letíší, potom bude úplně poslední písnička na vaše přání a tahle ta písnička, ta letí pro Tomáše až do Pardubic, protože právě tam je aktuálně na nějaké pracovní šichtě, jak nám píše Lenka. Tak zdravíme a posíláme pěknou muziku. Nejdříve tedy Radim Flender a Stanice Svět.

0: Antri počasí.
1: Dnešní den bude velmi oblačný až zatažený, místy se vyskytne i občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. No a jaké bude úterý? Bude se nám oteplovat ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť, ale teploty poměrně vysoké, 26 až 30 stupňů Celsia.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin.
4: Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Tady jsou zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud by měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest a nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Polední siesta. Dnes ve společnosti nešvilských rebelů, jejich přátel a následovníků.

0: Country počasí.
1: A je tady počasí minutu před 13. hodinou, tak jak bude dneska? Dneska už se to nezmění, pojďme tedy na noc. Zpočátku zataženo až oblačno na severovýchodě a východě s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 18 až 14 stupňů, na horách kolem 13. No a zítra bude o fous tepleji než dneska, pokud dnes jsou teploty do 28 stupňů, tak zítra odpoledne a večer zataženo a na severu a severovýchodně s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24. Na horách čekejme 18. Na Šumavě bude kolem 22 stupňů.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenál Vřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Sváteční zprávy a zajímavosti.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Miliony Čechů se vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část z nás vyrazí vlastním autem. Letos ale musíme kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s dražšími palivy. Vyplatí se natankovat v Česku. Hlavně nafta je totiž u nás levná. Natankováním doma můžeme například oproti Rakousku ušetřit až 8 korun na litru. Probíhá pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfúzních stanic. Do projektu se může až do 31. srpna zapojit každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfúzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život. To byly zprávy. Hezký sváteční den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: No a už je tady odpolední program, 6 minut po 13. hodině, tak se nám to opravdu krásně sešlo, co říkáte, nádherné 3 dny volna, které zdaleka ani ještě nejsou u konce, to vůbec ne, dnešek je v plném proudu. Navíc k tomu docela perfektní počasí, dá se říct, no mohlo by snad jenom méně pršet, ale vždycky si najdeme něco, vidíte, na co nadávat je možno, takže teď je to třeba ten občasný déšť. Hospody mají taky otevřeno, takže myslím si, že je to paráda. Prodloužený víkend tedy jede naplno. No a tady naplno to za chvilku zase rozehrajeme, tu naší, řekněme, odpolední show, ty písničky na přání. Vlastně vybíráte z velké části, nebo úplně vybíráte vy, tak v tom můžete pokračovat, stejně jako dopoledne s Katkou, tak i dneska odpoledne se těším a jsem zvědavý, co budeme hrát a co vyberete, jak moc se případně budete opakovat, anebo zkrátka ten výběr je na vás. Telefon pro SMSky 720 00 11 a nebo taky volejte 210 323 333. Tak teď tady mám takové SMSky poměrně delší, nebo protože někdo třeba napíše jenom ahoj, zahrajte a ani se nepodepíše, tak tato je trochu delší. Prosím o zahrání písničky Padá dášť, kterou zpívá Michal Tučný a Alan Mikušek, bude pro mě a mého manžela k 37. výročí našeho seznámení 11. července 1989 v Karlových Varech, čili to bylo takové festivalové seznámení, dodávám já tedy. Děkuji, vaše posluchačka, vidíte, nepodepsala se teda shodou okolností, ale asi jí to nevadí. Další SMSka, moc bych si přál zahrát pro svou trumpskou manželku Majdu. Úžasná žena, oba jsme muzikální, máme i osadu TST, takže i pro kamarády od Roberta Křesťana u Majdy na statku, takže to zahrajeme taky. A moc děkuje posluchač Machorka z Planý nad Lužnicí. A do třetice prosím o zahrání písničky Dobře to víš, od Mirka Bílka, díky, Marie z Říčan posílá písničku. Takže

0: zpívá. No tak to byly na Country Rádiu takové trochu delší písničky, tak co stihneme? Do půl, dvě určitě. Krásný den všem, prosím pana Hofmana, písničku Světice moc děkuje, zdraví, Tony je tady podepsaný. Tak vidíte, Světici jsem dlouho teda neslyšel, tak zahrajeme. No a ještě teda do půl stihneme jeden telefon, nebo respektive telefon. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, Mirek ze Stříškova a prosil bych Vlastavila Kirila Demokracii. A jen to, aby se ti naši vrstní páni tuhle písničku poslechli, aby si dali z toho poučení.
0: No ale z toho si nevezme nikdo poučení. Víte co, jak jsem řekl na začátku, hezké počasí, hospody mají otevřeno, čili co nám chybí. Jo, a Karla Kryla teda hrajeme málo, měli bychom přitvrdit, to máte pravdu. Takže toho...
1: Já mám obě dvě desky.
0: Máte obě desky, no to je dobře, tak...
1: No, a to jsem dostal k narozeninám, týdní bylo 30, a to bylo...
0: No tak možná trochu praskají, vidíte, ale na kvalitě to nic nesebere.
1: Je
0: to tak?
1: Ne.
0: Nepraskají, no deska musí praskat, sakra. Tak ji trošku polámejte, ať praská.
1: Ne.
0: Mějte se hezky. Máte pravdu. Naschledanou.
1: Díky,
2: demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali,

jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky.

psa, za dvě či za tři pětky. Demokracie.

McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný parta je

pamatuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač

dává do žaludečních vředů. Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl druhé, pojďme na dopravu. Pozor na D8 mezi půl tým kilometrem a prvním kilometrem na začátku. Ve směru na Ústí nad Labem je tam předmět na vozovce, nespecifikovaný, jeďte opatrně tedy. A pozor ve Vídeňské ulici v Brně, tam je nehoda. A další nehoda je na silnici 50 u Uherského Brodu v zatáčce. Nehoda je taky v Hřensku, na průtahu Hřenském, a co se týká hlavních tahů a dalších nehod, tak nejsou hlášeny. Takže připomínám teď ještě některé výluky, třeba na trase Brantice-Tábor, dál Plzeň-Klatovy, anebo Vsetín-Půchov, tady je to dlouhodobá výluka a jezdí autobusy. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
3: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzdal.
0: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
4: Zas to zrádný penžo.
0: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
6: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

0: No tak to je samozřejmě báječná, přímo nesmrtelná písnička, báječná ženská a Michal Tučný. Na Country Rádiu my hrajeme na přání, takže pojďme zase na SMSky, jejich tady velká spousta. Koho nebudeme hrát? Posázavský Pacifik pro všechny dobré lidičky, díky moc, Helena nám píše. A ahoj, už jsem dlouho neslyšel Fram od Vabyho Daňka, díky Dick nám taky píše, takže taky zahrajeme. A já zvedám telefon 210 323 333 na konci. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Kyle. Já bych chtěl zahrát, jestli máte od Nota Bene Vysací zámek, což je strašně stará písnička už a nehrajete jí. A chtěl bych to pro svojí přítelkyni jen tak pro radost a pro hezký sváteční den.
0: To víte, že jo, zahrajeme, máme, tak slyším taky, že ne všichni jsou někde, řekněme, na zahradě. Asi cestujete taky někam, vidíte?
1: Pracuju, ano.
0: Jo, takže taky někdo musí pracovat, jasně. Tak pošleme. No, víte, jak jste říkal Vysací zámek, tak jsem si řekl, jestli jste si nespletl teda rádio, ale to je jiný Vysací zámek.
1: To je jiný Vysací zámek, přesně
0: to
1: tak.
0: To už ale jinde jsme. Mějte se hezky, Karle, nashledanou.
1: Nashledanou.

Vítám křídly zamávám, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

plných věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Country Radio a písničky na přání, celodenní, vlastně celovíkendové. A co tady máme dále, komu hrajeme dál? Tak, připraveno šlapeto, já mám rád pivo a to objednává Honza z Tábora, zahrajeme. A budeme taky hrát pro Marii, která poslala SMSku, chtěla by slyšet písničku Javor, prosím o písničku Javorový list, tak, a je tu psáno pro všechny, co mají rádi taky pivo i pro vás. Marie, díky, ano, tak vidíte, tak teď hrajeme pivařům, takové pivní okénko a uvidíme, jak na telefonu, kdo pak tam. Country Radio, halo, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady je Ivo z Vesáku.
1: Ivo, zdravím, ahoj, hezký den.
2: A já bych prosila pro všechny Paseku snů.
1: Paseku snů, paseka snů, no jasně, ta by šla. Máme a někam na paseku by to chtělo, někam na výlet.
2: No tak teďka o prázdninách se na ty paseky chodí.
1: No teď, ano, to mě mohlo dojít. A vidíš, Ivo, nedošlo. Takže ještě se
2: neděje. Člověk nemůže všechno vědět hned a najednou.
1: Ne, to v mém případě.
2: Mně to taky chvíli trvá, než mi něco dojede.
1: No, tak protože.
2: Ano, tak vzhledem k tomu, že je mi 81 skoro.
1: Tak tam se to dá pochopit. U mě ne. Ivo, měj se moc hezky, ahoj.
2: Ahoj.

na podzim listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od pastvin jezerů.

0: Country počasí.
1: Pomalu se blíží 14. hodina, to je čas říct si, jak bude v noci. Zpočátku zataženo až oblačno, na severovýchodě a východě s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu budou kromě východu Slezska srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat místy až na polojasno. Až tedy na to Slezko. Noční teploty 18 až 14 stupňů, na horách kolem 13. A zítra čekáme ráno a dopoledne polojasno až oblačno. Odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Zítřejší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 a na Šumavě kolem 22 stupňů. Foukat bude zítra mírný západní vítr, v nárazech ale až 55 km za hodinu.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Country.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela, Podjezd a jako host Jaroslav Samson Leng. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Tak a otevíráme další hodinu, je krátce po 14. Tonda Bezrouk je u mikrofonu, zdravím vás, mám tak trochu neděli, ale ono je vlastně pondělí, máme prodloužený víkend, už třetí den, užíváme volna a to je báječné, protože prázdniny jsou na začátku dovolené, vlastně samé pozitivní zprávy, je potřeba říct. No a 3 dny na přání, tak to je taková třešnička na dortu. SMSky 720 00 11 11 můžete posílat a telefonovat na 210 323 333. Zdenka píše, chtěla by zahrát pro radost písničky Dvorečkový a taky Květa. Dobrý den, zahrajte všem Pavla Brimera, Když odchází klaun. Takže ty to zazní, to je jasná věc. No a taky telefon, kdo pak tam? Dobrý den.
2: Ahoj, já tě zdravím, Pedro z Bratislavy.
1: Ano, tak dobré odpoledne, co zahrajeme?
2: Viktor Půček, Poslední vagón.
1: Takže tady je to takové stručné, jasné, řeklo by se, ale dobře.
2: A pro všechny, kteří poslouchají Country Radio.
1: Dobře, no tak přidejme tam nějakou trasu zajímavou vlakem po Slovensku.
2: No tak jsou to Tatranská železnica Ozubnicová.
1: No, myslel jsem si, ano, jo, byl jsem tam, ale bohužel teraz tam jsou... je medvědě.
2: Ano.
1: Takže bohužel, již se nezúčastním. No.
2: No, tak čo sa premnožili potvory a...
1: No ale je to vlastně úplně romantická, to je pravda, železnice. Takže díky za tip, měj se hezky, ahoj.
2: A díky, ahoj.

Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapitou,

zůstala vzpomínka a dcerko svět dál. Smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací, čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí. Dál chci se smát,

když odchází klaun, nejde zapomenout. Staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to poznám.

čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunům, že mohl jsem s nima žít.

0: Na Country Rádiu Pavel Brimer, když odchází klaun, no taky jsem neslyšel dlouho tady tu písničku, neboli dobře vybíráte a klidně v tom pokračujte, hrajeme na přání vlastně až do večera. Prosím o písničku od skupiny Modrá kost laskavost pro všechny, co poslouchají. Málo se hraje a určitě udělá radost, píše Věra. Zahrajeme. Hezké odpoledne do rádia, mohl bych poprosit o zahrání písničky od Fleretu a Jindry Kejaka, Češi a Moravané, pro všechny, kteří tráví volný den, jen tak odpočinkem, děkuje Pavel z Mělníka, nebo teda z Mělníku, píše, ale tu nemáme úplně, tak já vybírám jinou. Od Fleretu snad se bude taky líbit, doufám, že ano. A zase má taky někdo prostor na telefonu, kdo pak tam? Dobrý den.
1: Tady Jana, Ústí nad Labem. A prosila bych zahrát pro mýho syna Honzika. Co? Nebe plnou koní.
0: Nebe plné koní. Krásná.
1: Ano.
0: Písnička.
1: Děkuji.
0: Počkejte.
1: A pozorujte jí trošku koutnou, jestli si na mě vzpomene. Bydala jsem dřív v České Lípě.
0: Budu pozdravovat, děkuju. My se tady totiž ale spíš jenom míjíme. No, je to prostě. Aha, je to
1: tak,
0: prostě,
1: jo.
0: Je to prostě tak. Tak jste vybrala moc hezkou.
1: Moc vám děkuji. Moc vám děkuji.
0: A mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vy taky. Naschledanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Country Rádiem na cestách.
1: Krátce taky doprava, jak to vypadá na silnicích, něco málo po půl třetí. Na silnici druhé třídy 610, tedy na Boleslavské v Brandýsu nad Labem ve Staré Boleslavi, dopravní nehoda poblíž kostela, opatrně tady. A nehoda je také na Valdštejnské ulici v Doxech na Českolipsku. I tady opatrně a ještě Popelín na Jindřichohradecku taky hlásí nehodu. Jinak bez komplikací, včetně hlavních tahů, což je dobře, tak pohled zase na železnice připomínáme výluky Lysá nad Labem Milovice, taky je výluka Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří pro osobní vlaky rychlíky projedou a Františkovy lázně Hranice v Čechách, i tady náhradní autobusová doprava. Šťastnou cestu, dobře dojeďte.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album Živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
3: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: No, to je prostě nejvíc víkendová písnička pro mě. Tady tato Pavel Bobek nedělní ráno, když snídá čbán piva. Nádherná písnička. Tak my pokračujeme, domluvili jsme se tak nějak, že vždycky přečtu nějakou SMSku a někoho vezmu na lince, takže v tomto můžeme pokračovat v podstatě až do dnešního večera. Čili jdeme dál. Zahrajte prosím písničku od Valdy Matuš.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, povídám si s generálním ředitelem české firmy AŽD, panem Zdeňkem Chrdlem. A dneska si povídáme o trati Strakonice-Volary, konkrétně o zastávce či stanici Kubova Huť, která je nejvýše položenou železniční stanicí. Ta trať se dostávala ze Strakonic na Šumavu do Volar, ale postupně.
3: Ano, ta trať se realizovala postupně. V roce 1893 se udělal první úsek Strakonice-Vimperk a v roce 1899 úsek Lenora-Volary. A ten nejsložitější úsek vlastně mezi Vimperkem a Lenorou, který právě vede přes tu Kubovou Huť, se zprovoznil až v roce 1900, kdy byly ty úseky propojeny a trať se stávala vlastně celistvou, jak vlastně v celé té délce. Ale je pravda ta, že se vyšplhal do té Kubovy huti až do výši 995 metrů, kam se žádná jiná železnice zatím nevyšplhala, asi se nikdy nevyšplhá.
2: Je to tedy plně provozovaná regionální trať, v jízdním řádu má číslo 198, doplním. Jak bychom ji ještě charakterizovali?
3: Na té trati nejezdí teda v současné době v pravidelném provozu České dráhy, jezdí tam soukromý dopravce Živitné Regio. České dráhy tam jezdí jako cargo, to znamená nákladní dopravou nebo manipulačními vlaky. A musím říct, že jsem si tu trať několikrát projel a není jednoduché na ní jezdit. Tváří se jako každou roční dobu, je to jinak a není to vůbec jednoduché. V létě je to plné deště a napadaných listí, v zimě to je namrzlo, je tam sníh, to zná věc, jak se říká na Kubovku, z Vimperku na Kubovku umí jenom opravdu dobrý strojvedoucí, takže já jsem měl výhodu, že jsem tam jel s Bardotkou, ale že bych tam chtěl jet bez nějakých velkých rutinních zkoušek s lehkým vozidlem, jak se tam jezdí, to bych si zatím asi nedovolil.
2: Já s dovolením také zaspomínám, když jsme se dostali k těm vzpomínkám, do těch Volar jezdívaly kdysi dva motorové rychlíky z Prahy, které se dělily v Březnici, jeden jel právě přes Strakonice, druhý jel přes Vimperk a ty motorové vozy se v těch Volarech potkaly zhruba v jednu hodinu v noci a kolem čtvrté hodiny ranní se opět rozjížděly do Prahy. I těmihle rychlíky jsem jel. Tolik naše vzpomínání, ty praktické záležitosti, kam se vypravit kolem zastávky Kubová Huť a trati Strakonice-Volary si povíme kolem 18. hodiny a 10. minuty.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: V písničkách na přání samozřejmě hned budeme pokračovat i v té další hodině, za minutu 15. hodina pojďme na počasí. V noci zpočátku zataženo až oblačno na severovýchodě a východě s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty 18 až 14 stupňů. Zítra odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty zítra 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů.
2: Když spustí housle za Cajun.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhli vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Vybíráte skvěle, jde vám to výborně od ruky, zdraví vás Tonda Bezrouk, od mikrofonu je krátce po 15. hodině, otevíráme tedy další 60 minutovku, ve které muziku výhradně a jenom vybíráte vy na čísle 720 00 11 11, to jsou SMSky, a voláte na 210 323 333, takže probírám se zase těmi zprávami, SMS zprávami. Ahoj Country Radio, ahoj Tondo, někdo píše, ano, zdravím, ahoj, můžeš pro všechny, kteří tráví nejenom dnešní den s Country Radiem, pustit V stínu kapradiny od Jany Kratochvílové, píše Eda, tak zahrajeme, samozřejmě, Edovi, no taky nehrajeme úplně často, Janu Kratochvílovou. A další SMSka, moc prosím o písničku Bitva o Karlův most, děkuje Hanka, zahrajeme tedy taky V zápětí. A telefon, pojďme na něj, Country Radio. Dobrý den.
2: Ahoj Tondo, tady Jirka.
1: Tak zdravím. Jirko, ahoj, ve vysílání, vítej, odkud voláš?
2: Volám z Klatov.
1: Takže Klatovy, taky taková horská oblast. Tak.
2: Odhoří Šumavy, ano.
1: No jasně, to mám rád vždycky.
2: To víš.
1: Takhle někdo zavolá z hor, to je samozřejmě úplně čerstvý vítr, tak povídej.
2: Já bych tam chtěl zahrát písničku od Babiho Daňka Kříž z plastiku.
1: Moc se nehraje teda, že? Od tahle?
2: No právě. To, no.
1: Takže proto to mám rád, že provětráme archiv. Trochu hudební, to je dobře, tady toto. Tak na Klatovsku někoho pozdravíme.
2: Já bych to poslal svojí country manželce, my jsme měli v sobotu výročí svatby, tak jako opožděnej dárek.
1: No, to je hezký country. Country manželka, čili už na první pohled vypadá country manželka jinak než obyčejná manželka.
2: No jasně, že jo.
1: No jasně, tak. To je hezký.
2: To jsem country.
1: To jsem ještě neslyšel, čili hledám country manželku CZ. Tak jo, díky, pozdravuj manželku, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji tě, ahoj.

0: Tady je Country Radio, co vybíráte dál? Zdravím rádio, které nikdy nesklame, takhle nám hezky tady někdo píše. Zahrajte pro Juráška ze Želivy písničku Haleluja od Kohena. Jurášku, díky moc za to, že jsi a že mi bylo dopřáno tě potkat, miluju tě moc, píše Zlata. A ještě budeme hrát, ahoj, Country Radio, zahrajte. Já zas jak dřív od Kamelotu, moc se nehraje, totiž je tu psáno, je to pecka pro všechny, komu se líbí, posílá písničku Lída, takže zahrajeme taky. A na telefonu je kdopak, Country Radio, dobrý den.
1: Haló, dobrý den, přeju vám krásné odpoledne. Já bych vás chtěla poprosit o písničku od skupiny Klíč, Lose Lil, pro mého manžela, protože oslavil 75. narozeniny.
0: Tak pro manžela. No tak oslava, to je ovšem hezké, to možná ještě slavíte trochu.
1: No tak průběžně po každý s někým jiným.
0: No, to je potřeba, to se klidně protáhne, rozumíte, do dalších narozenin, tak to má být, ne?
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Doufám, že nemáte taky narozeniny, protože to bych vám taky přála všechno nejlepší.
0: No nemám, v listopadu jsem měl, ale vlastně když vaší...
1: To bude za chvilku.
0: Tak vaší optikou teď chci říct... Ano, děkuju vám za přání.
1: Hodně zdravíčka hlavně.
0: Tak jo, díky. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Já vám taky děkuju, nashledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Doprava minutu před půl čtvrtou a začínáme na dálnici D1. Pozor na 196. a půltém kilometru ve směru na Prahu, dopravní nehoda a jsou tam dvě vozidla. Tvoří překážku, omezený průjezd, projedete ale opatrně v tomto úseku. A pojďme dál. Nehoda je hlášena vlastně na hlavních tazích není, to je dobře, jenom ta D1. Drobný ťukanec, můžeme říct, je v Hněvkovského ulici v Brně. Nehoda je taky v ulici Československé armády v Praze, tedy v Bubenči, a v Liberci v Blažkově ulici, a jinak bez komplikací, což je dobře. Nechť to tak vydrží, jezděte opatrně, šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
4: Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.
5: Country Rádio.
0: Country Rádio.
6: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Tak, deska od Spiritual Quintetu se dotočila se svými mlýny a my jedeme dál na Country Rádiu. Píše Jirka, můžete zahrát písničku od Mirka Tabák, nebo takhle, ono je to tady napsáno, zahrajte Černý pasažér písničku. Ano, tak to zahrajeme. Jirka píše. A ještě Marie, prosila bych od Věry Špinarové, jednoho dne se vrátíš, pohodový den všem, píše Marie. Přeje Marie a někdo na telefonu, kdo další? Vítejte, dobrý den, Country Radio.
1: Jára z Jablonce, ahoj Toníku.
0: No, Járo, nazdar, do Jablonce vidíš, z Jablonecka ještě nikdo netelefonoval dneska, tak máš...
1: No, vidíš.
0: Tak jsem
1: tak
0: rád.
1: Já s klukama jako mluvím, ale ty s tebou ne.
0: No tak.
1: Ty tam seš málo.
0: Je potřeba,
1: no, ne.
0: Je potřeba no. To napravit, takže... Dobře.
1: No.
0: No takže co pošleme na Jablonecko?
1: No, Toníku, já bych to nechtěl na Jablonecko, ale chtěl bych Elišku Kotlínovou.
0: Jasně, domovská země, jo?
1: Chtěl bych to pro ní, pro Elišku Kotlínovou.
0: Jo, přímo pro Elišku.
1: No, ona je, myslím, patická hrozně.
0: Jo, jo, jo. A vy jste v nějakém vztahu spolu?
1: Ne. Vůbec ne.
0: Nejste.
1: Nikdy jsem je neviděl, ale... Je mi sympatická, já mám cít na hlasy a...
0: Tak no. To je hezké, tak kéž by poslouchala.
1: No kéž by, no.
0: Kéž by poslouchala a výlet na Jablonecko si naplánovala. Tak
1: jo.
0: Uvidíme, jak to dopadne. No dobře, tak no. Posíláme. Ano, Eliška Kotlínová samozřejmě byla v Talentu, takže dobře. No. Takže posíláme, hrajeme, tak díky.
1: Já jsem mi fandila. No, Toníku, rád tě slyším.
0: Já taky děkuju moc za telefon, sympatický, no. Tak zdravím tě, ozvi se zase, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, hezký den.

Kritika míří na správnej směr, zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér.

0: No a jedeme dále, tady je taková jedna dlouhá písnička objednaná, tak snad to stihneme i docela a víte co, to možná ani docela nestihneme, protože nám tady píše někdo SMS-ku dobrý den, zahrajte pro Martinka od Martičky Jone, tak to stihneme, protože on tady je objednána písnička od Karla Kryla Děkuji a já jsem si to spletl, já myslel Martina, tam má asi 10 minut. Takže písnička děkuji. Přeji krásný večer M. Takže abych teda ještě jednou tu SMSku pro Martinka od Martičky, písničku děkuji od Karla Kryla posílá M. Zahrajeme. Další SMSka, zahrajte nějakou hezkou písničku mé ženě, která měla narozeniny, něco o lásce je tady napsáno. Děkuju moc, má žena Myšička Ženička. Jest, ale není tady nikdo podepsaný. A naopak se podepsala Irena. Ahoj, prosím zahrát Pavla Dobeše. Hej Marylu, sejdeme se v Nashvillu. Dnes mám narozky, píše Irena. Takže Ireně, všechno dobré k narozeninám. No a ještě beru telefon samozřejmě. Kdo pak tam? Dobrý den.
1: Další telefon je... To je country. No. Já vás tam všechny zdravím, paní Varta.
0: No, dobrý
1: celou
0: den.
1: Republiku, celé country a ať se vám country dobře poslouchá. Dříve jsem tam volávala, taky zdravila jsem celou republiku a mějte k sobě porozumění. Paní Marta Zavidrova vás moc pozdravuje.
0: No to je...
1: Za mojich 79 let.
0: Tak to je krása, víte, jak se říká Martu zná celá parta, tak tady to platí. Takže Marto, a ještě taky, než zavěsíte, už cítím z vás, že už se chystáte zavěsit, chtěla byste nějakou písničku?
1: No ne, můžu si s váma ještě povídat, já cestuju nahoru a všude cestuju.
0: No a kam teď jedete lyžovat?
1: No teď já ještě se pojedu pojet na pustevny, protože tam dobím baterky, jo. No, já mám ráda všechny písničky, nějakou krásnou country.
0: Dobře.
1: A můžete třeba zadat Martu, ta zná celou partu.
0: No tak jo.
1: Zdravím Vladimíra Vlacha, všechny prostě posluchače, ať se mají krásně, ať nesedí jenom u počítaču, notebooku, no a ať užívají život, protože život strašně rychle utíká.
0: No ne, máte pravdu. Taky já bych si s váma ještě dlouho povídal, ale už to budu muset ukončit. Mějte se hezky na pustevnách.
1: No můžeme si povídat, můžeme.
0: A v Havířově, tak nashledanou.
2: Dosvědli jsme osu, v bontě na Prímosu, bezvadně se připekla. Pozvali jsme Martu mezi naší partu, ale ta nás vypekla.

and Terry. Koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Neže ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné éry jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary, chuť se bavit, pojď náladu si spravit. Dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce, vyzkoušíme.

0: Country počasí.
1: V noci zpočátku zataženo až oblačno na severovýchodě a východě s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty 18 až 14 stupňů. A zítra odpoledne a večer zataženo na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přeháňky, teploty 26 až 30, na severu kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní country rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Zdraví vás Tonda Bezrouk, jsme v další hodině, je krátce po 16. tak ještě tuto hodinu hrajeme na přání z SMSek a z telefonátů. A potom od 17. jako každý den na přání, kdo napsal s předstihem e-mail anebo na našich stránkách objednal písničku, tak se dočká. Každý den hrajeme od 17. do 18. výjima soboty, to jsou písničky na přání dvouhodinové od 17. do 19. No, ale teď Jana SMSku napsala, prosím zahrát od Jarka Nohavici penzion Česko pro všechny. A Pepa z Třebíče píše, zdravím všechny do Country Rádia a prosím Shayna pro moji Alenu. Taky zahrajeme. A máme telefon. Kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Konečně jsem se vám dovolal. Já jsem Karel Zelžovic, okres Kolín.
1: Aha.
2: Já vás poslouchám hodně dlouho.
1: Dobře.
2: Ale je k vám ale opravdu umění se k vám dostat.
1: Ano, je to tak.
2: Já bych si zahrát, já nevím, kdo to zpívá, je to taková pěkná odrhovačka, že má tu babu, že mu ukradli starou. Starou Míroč Majci.
1: Nebo Šloch, nebo prostě.
2: Nebo Šloch, tak. Šloch. Taky to tam je, no.
1: Tak to je
2: Staromíro Šloch.
1: Stodola Band. Takže to je taková hezká písnička.
2: Ano. Budu to posílat vám, jo, sobě, a já mám dneska, koliká to je dneska? Dneska je 6. že jo?
1: No je to tak?
2: Za 14 dní už mi bude 68. Tak to mám jako, jsem si udělal k narozkám.
1: No, tak to máte takovou předoslavu vlastně. A hlavní...
2: Předéru. No, mi to vychází na pondělí.
1: No, tak marná věc. V úterý volno je potřeba udělat.
2: Tak já mám volno furt, že jo? Já už jsem v důchodu.
1: Tak si užijte písničku, užijte si narozeniny a zase zavolejte někdy od Kolína.
2: Ano. Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy, vstřícný lid a přívětivé klima, v noci klid, dlouhé léto, krátká zima, cizinců častý cíl, knize hostí, přečtěte si, kdo už tady byl, Tataři, Avaři, Křižáci, Barbaři, Čingischán na koni, němečtí císaři, Taliáni, Švédové, Rusové na tancích, maďarští strýcové i polští bratranci, od jihu Habsburci, z východu soudruzi, Hunové i Turci, ba i ti Francouzi,

0: Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou rýd se svojí bandou pil. Ten rýb jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starších spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
1: Byl to Shane. Byl to Shane. Byl to Shane.
3: No, tak to byla opravdu taková klasika, letitá, Shane, legendární, na Country rádiu. A další SMSka je od Vlaďky. Hezké odpoledne přeje, prosím, pro posluchače těžkýho šlapáka, takže zahrajeme. A Jirka z Kopřivnice by si přál zelenou košili, takže budeme hrát taky. A na telefonu 210 323 333 vítám dalšího, kdo tam? Dobrý den.
4: Tady Roman.
3: Romane, vítejte ve vysílání, dobrý den.
4: Já nevím, jak se přesně ta písnička jmenuje, dopis z Kilkelly.
3: Jo, to je Asonance vlastně.
4: Asonance asi, no.
3: No, vidíte, Asonance. Můžu vás takhle využít, že budou mít 50 let na scéně 12. září na Konopišti, Asonance. To tam takhle vsunu, protože on je Petr Bohuslav kolega.
4: Víte to, tam to potřebujete.
3: Tak je to vsunuto.
4: Jasný.
3: Dobře, takže děkuju. No a vy to komu posíláte?
4: Já to pošlu kamarádům, co mě hráli o víkendu na padesátinách.
3: No jestli budou ještě střízliví, ale co?
4: No to, už to bylo v sobotu. Tak.
3: No, ale stejně. Za mě je to pořád brzo. Byla to dobrá oslava?
4: Byla to výborná oslava. No. Hlavně už čtvrtá.
3: No, tak vidíte. Naštěstí má člověk 50 jenom jednou za život, že jo?
4: 50 má jenom jednou za život, ale já mám tolik kamarádů, že všechny najednou bych to nedal, tak to musím dělat na etapy.
3: No tak dobře,
4: Já vám moc děkuju. A jo, ještě jsem zapomněl říct pro Juráška, že to je.
3: Jasně, to tam taky ten, zazní.
4: Ten ten hrál a Pája. Pro ty to je vlastně, to jsem zapomněl. Děkuju vám moc.
3: Tak jo, nashledanou.
4: Nashledanou.
5: V Kilkelly, říjen 1840, Petře

0: Bridget posílá políbení.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Samozřejmě krátce před půl, i teď jsou tady dopravní informace, tak nejprve D2 mezi 41. a 42. kilometrem ve směru na Brno, dejte pozor, je tam hlášen předmět na vozovce. A D1 ještě jednou, 365. kilometr ve směru na Ostravu, havarované vozidlo tvoří překážku, projíždějte tedy opatrně. A další dopravní nehody pokračují, silnice 399 u Rouchovan na Třebíčsku, tady je dopravní nehoda. Nehoda je i na silnici 106 v Týnci nad Sázavou na Benešovsku. A v Českých Budějovicích je nehoda v ulici Za Škodovkou, taky v Pražské ulici ve Varnsdorfu, počítejte s nehodou, a v Jihlavě v Žižkové ulici. A ještě Vrhaveč na Klatovsku, to je silnice 27, tady taky dopravní nehoda. Jezděte opatrně, dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
3: Country Radio. Stará stezka vedla kdysi oplavou.
0: To bylo dávno.
3: Když jsem býval mladý, vyprávěl.
0: Ale když zavřete oči.
4: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí.
0: Jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí. Scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
0: S námi si vzpomenete. Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje, a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
3: Country Radio.
6: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Country Radio posloucháte a písničky na přání. No a do této v úvodu jsem vůbec nechtěl mluvit, ale tady vzniklo, že jsem si nestáhnul mikrofon. Jinak teda musím potvrdit, nebo že to je jasná věc, že je to romantická, hezká písnička. Divoký horský tymián. Tak a my pokračujeme. Do 17. hodiny stihneme ještě pár SMSek a doufám pár telefonátů a jdeme tedy hned na to, ať zbytečně nezdržuju. Dobré odpoledne, moc prosím, jestli se ještě vejdu písničkou Smokey Ellis. Píše Věra z Kladna, že jí málo hrajeme, takže zahrajeme tady tu od Smokey. A další SMSka, prosím dědečkovi hodiny všem, co mají dneska narozeniny, jako manžel, díky Jarka nám píše, takže zahrajeme taky samozřejmě. A na telefonu, koho zdravím, vítám, dobrý den.
1: Fando, mám ještě na to slavu.
0: Fando, zdravíme, ano, ahoj, ahoj Fando.
1: Chtěl bych nechat zahrát písničku od Pavla Dobeše pro svou přítelkyni Jarku Janovou, znám ještě na to slavu.
0: Nějakou konkrétní, Pavel Dobeš má takové vtipné ze života, zejména pro přítelkyně.
1: Jumbo Jazz, kdyby to bylo možné.
0: Jasně, tak to zahrajeme.
1: Jumbo Jazz. Se dovolat, moc teda, no hruza.
0: Hruza děs.
1: Ale jsi rád.
0: Hruza děs, říkáš, jo?
1: Hruza, tak jo. Já už tam volám k vám třetí den.
0: No to je ale to je ovšem obdivuhodný výkon, takže teď to klaplo, to jsem rád na finále.
1: Já taky jsem rád, velice rád. Vynikající rádio, rád vás poslouchám. Vynikající.
0: Děkujeme, jsme rádi. Zdravíme teda na Orlicko, Ústecko, je to tak?
1: Náměšť, okres Třebíč.
0: Jasně, to jinde, spletl jsem se. To nevadí, ano. Tam je taky hezky.
1: No a teď nám tady budou rozšiřovat Dukovany a to ví, co tady ještě všechno bude.
0: Takže smysl pro humor máte, to je dobře. Tak jo.
1: Děkuji.
0: Ahoj.
1: Čau.

naší malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

rokem, celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: No a na Country Radio v tom zbytku pár minut ještě pár písní na přání stíháme, píše Karel, chtěl by černého pasažéra, a taky píše Marie Korešová z Batelova, že by ráda písničku pro manžela od skupiny Hradišťan, respektive chtěla by trochu jinou, ale vybírám tady tuto, protože danou nemáme, vzkazuje miluju tě a nám přeje krásný den, takže bude Hradišťan. No a poslední telefon pro tuto chvíli na lince, kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pavel.
0: Pavle, zdravíme a no. Je to vaše.
1: Já bych chtěl Mojmíra a Mlhoše. To je od Ivana Matka a Mojmír a Mlhoše. To
0: jo, jasně. Ivo Pešák.
1: Ivo Pešák, ano. Ivo Pešák a Ladislav Bošina, myslím. Jo,
0: ano, a Honza Bošina. A no výborně, vy máte znalosti úplně na country fachmana.
1: No, no, a to bych chtěl. A jestli je svátek, tak jestli Mojmír Mlhošovi tu fujaru pučí.
0: Čili tam můžeme vždycky...
1: Jak to dopadne, jsem zvědavý, no. Ano. Když je svátek, třeba můj pučí.
0: Vidíte, to taky hrajeme docela málo, přitom ty písničky...
1: Ale hrajete to občas.
0: Jo, tak to zrovna na to nemám štěstí. Ale tam je, kam sáhnete, tam je Ivan Mládek, tam je všechno super. A pozdravte klidně někoho, jestli chcete.
1: Jo, jo, tak partnerku svoji, Libušku.
0: No jo, tak to je hezké jméno, takové úplně pohádkové, Libuška. Tak
1: aha, no jo, jo, jo.
0: Bude mít svátek, víte to?
1: No vím, no vím, vím. Myslím, že v pátek.
0: No, tak nějak 10. nebo jak to je.
1: No, ona se mi sama připomněla.
0: No, tak vidíte, že bychom na ní nezapomněli, na to se můžete vymluvit, že na to myslíme. Jo, tak fajn. Mějte se hezky.
1: Jasně. No, nashledanou. Díky moc, naschle.
2: Hej, Mlošu, Mlošu, pošaj mě fujarku.

0: nepošťámoj míru, ty bys ju opískal. Drahá to fujárka, nic bych tým nezískal.
1: Hej, mlošu, mlošu, po...

0: Medvěďu kožu dám, len jednu pěsničku frajarce zapěskám.
1: Nepošťá moj míru, štědrý jsi jako král, a i tak ju pradědek na ňu hrál.
0: Hej, mlošu, mlošu, dám ti svou frajárku, foplátku poščaj mě, vzácnu tu fujárku.
1: Hej, moj míru, na co ti fujárka, keď pak už nebude tvoja ta frajárka.
0: Ej!

0: Antri počasí.
1: 17. hodina, počasí na noc, zpočátku zataženo oblačno, na severovýchodě a východě s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty 18 až 14 stupňů. A zítra odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný dešť nebo přeháňky. Zítřejší teploty letní 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Ano, každý den od 17. do 18. hodiny na Country Rádiu probíhají písničky na přání, které objednáváte na studio@countryradio.cz nebo na našich stránkách objednáte jednoduše přes webový formulář, respektive objednávkový formulář písničky. No a v sobotu ovšem jsou ty písničky dvouhodinové, tedy od 17. do 19. Takže to je každodenní jistota, to je jasná věc, takže dneska to startujeme. Tonda Bezrouk u mikrofonu, zdravím vás, dobrý den. Takže kdo si napsal teda o písničku? Ruda píše, prosím, o písničku pro mou Hanku. A sice nedvědy máme jen sebe, děkuje Ruda, posíláme touto, to tedy otevíráme.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

A pokračujeme na Country Rádiu v písničkách na přání. Tak buď tady podpis, jméno, respektive nedorazilo, nebo tady vůbec nebylo. Myslím, že spíše se zaseklo někde. Mohli byste, dobré odpoledne, mohli byste všem česačům plodů zahrát písničku Jablunka od Františka Nedvěda, což je v podstatě taková adekvátní, typická, ale jméno teda nedorazilo, nebo spíš se někde zaseklo, takže posíláme Františka Nedvěda.

A na Country Rádiu hrajeme na přání. Teď došla zpráva celá kompletní. Prosím o zahrání písničky Nebeský lístek od Grošáku. Do Pardubic pro mou milovanou manželku Evičku. Děkuje, Josef.

to už mám před sebou další mail v písničkách na přání na Country Rádiu. Jestli je možné zahrát písničku od Fešáků, Sedím si a zpívám. Miloše Slezáka, pro všechny, co musí být v práci, děkuje a písničku posílá Jindřich.

0: Country rádiem na cestách.
1: A i v této hodině krátce před půl šestou, je tady doprava, tak silnice první třídy 35, ulice Třebovská v Mohelnici, tady dejte pozor, poblíž čerpací stanice je dopravní nehoda. A dopravní nehoda je i na D1, 195. a půltý kilometr ve směru na Ostravu. S nehodou počítejte také na silnici 20 u Nezbavětic, okres Plzeň město. A ještě D2, 42. kilometr ve směru na Brno, taky počítejte s nehodou a s omezeným průjezdem. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Radio. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Radia a skupiny Asonance už nyní. Country Radio.
2: Láska je jako večernice,
0: bující černou rádio, které vám provoní duši.
2: Máš chuť mého ránky, lásko má.
0: Rádio, které léčí nešťastné lásky. Rozhodce.

0: to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to je super.
5: Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio.
6: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

No a kam hrajeme dál? Komu na Country Rádiu? Dobrý den, milé Country Rádio, poprosila bych o písničku Dokud se zpívá od Jarka Nohavici a posílám ji všem lidem Meda nebo Méďa, asi Meda, no a nebo Méďa z Ostravy podepsaná.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Hezký den, pěkně vás prosím, zahrajte pro mého manžela Mira písničku Cesty domů. Jste úžasné rádio, poslouchám vás každý den v Nitře na Slovensku. Tento rok jsme byli i v Brně na Country Fontáně a bol to neskutečný zážitok, píše Marika, tak to jsme moc rádi, posíláme

a dalšímu hrajeme na Country rádiu, prosím o písničku od Marcias. No vidíte, tak tu jsme teda, co mě paměť neklame, nehráli ještě dneska. A bude to pro kamaráda Honzu, děkuje vřele, píše Hanka z Havířova.

se. Tak, já to tady končím a jedu do Vizovic, protože prázdniny a dovolené startují, ale příští víkend se na vás budu těšit. Mějte se fajn. To vám přeje Tonda Bezrouk od mikrofonu. Jinak ještě než se úplně rozloučím, chci říct, byli jste perfektní a víkend písniček na přání, navíc prodloužený, jste zvládli na jedničku, co se výběrem písní týká. Opravdu ano, konečně vybírali jste de facto 100% vysílacího času, tak samozřejmě to zase zopakujeme, jako vždycky první víkend v měsíci. No, ale teď jdeme do finále s písničkou poslední, ta bude ještě na přání. A vlastně vás ještě zvu po 18. hodině na Tuláka, ten je dnes železniční, bude o takové speciální trati, na které není jednoduché jezdit ani v létě, ani v zimě, pro samotné strojvůdce je to těžké. A zvu vás i na čaj po 6., tedy o 6., po 18. hodině a samozřejmě i na další pořady na Country Rádiu. Píše nám Jirka, moc vás zdravím a chtěl bych zahrát Eagles Hotel California a bude to k pohodovému venkovnímu relaxování, jak píše Jirka, což si asi dovedeme představit, protože ať už jedete vlakem někam, ale tam to vynikne nejvíc právě ta vůně špekáčků a podobně. Prostě letní romantika, tak si užívejte a mějte se moc hezky.

0: se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

ani déšť, ani stín, ani tlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani zem, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani stín, ani tlak na mršáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach na mršáky neplatí. Ugh.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dnešní povídání bude železniční a proto je tu Miloš Keller.
2: Posloucháte pořad Tuláckou stezkou, povídám si s generálním ředitelem české firmy AŽD, panem Zdeňkem Hrdlem. Povídáme si v průběhu dnešního dne o trati Strakonice-Volary, konkrétně o zastávce Kubova Huť a některých dalších zajímavostech kolem této trati. Tak, co tam je zajímavého?
3: Tak těch zajímavostí je tam obrovské množství, když vemu město Vimperk třeba, nebo můžu vzpomenout, že se tam vlastně nachází zastávka Hoštice u Volyně z té trilogie Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika. Když si určitě pamatujete v tom filmu, jak průvočí a říká, nezastavujeme, máme zpoždění a ty babky naskakovaly vlastně za jízdy. Já jsem tohle udělal v rámci mých fírovských pravidelných jízd jednou na Švestkové dráze, že jsem taky zavolal, že máme zpoždění, že nezastavíme v Lipčevsi, no nebyl jsem zrovna úplně pozitivně přijat, takže jsem to už potom neskoušel, ale nicméně celá ta vesnice Hoštice je vlastně, nebo žije z té trilogie, takže vlastně jsou tam všechny ty vzpomínky, názvy, ty hospody a tak dále, takže doporučuji všem se tam podívat do těch Hoštic, protože je to opravdu vzpomínka na to, na tu trilogii Slunce, seno.
2: Pak je tam ještě jedno filmové místo, ta trať je filmově asi fotogenická, to je stanice Lčovice, která účinkovala ve filmu Trhák, jestli se nemýlím. Ale pojďme za nějakými dalšími zajímavými přírodními místy blízké Boubínu.
3: Tak, jak už jsem říkal, turisticky je to neskutečně atraktivní místo, kousek Boubínský prales, vlastně to je stará rezervace, rozhledna Boubín, jak už jsem říkal, krásný zámek ve Vimperku, je tam Soumarské rašeliniště a Teplá Vltava. A je tam vlastně soutok Teplé a Studené Vltavy, kde teda je to vlastně národní, tyto slova národní památka, kam se nesmí ani vstoupit. Víte, že vodáci v současné době se musí přihlásit, aby vůbec mohli sjet z Lenory na Soumarský most. Takže je to skutečně nesmírně atraktivní území a měli bychom se tam samozřejmě taky chovat k tomu, že to je nádherná krása.
2: No a samotná zastávka Kubova Huť je vyzdobena nejrůznějšími železničními artefakty, je to tak?
3: Ano, jsou tam cedule, jsou tam různé nástěnky, všechno možný. Takže já si myslím, že to taky každý rok mění podle toho, jak si to kdo veme do ruky a co tam přidá.
2: No a navíc ve stanici Vimperk je depozitář historie železnic, když bychom to takhle vzali celé. Čili stručně opět na závěr našeho povídání, proč se na tuhle trať vypravit?
3: Tak, jak už jsem říkal, je to turisticky nesmírně atraktivní území, vlastně vším možným, jak už jsem říkal, tak jsou to filmy, potom jsou to Boubín a Boubínský prales, jsou to vlastně cyklistické stezky, turistické stezky, je to zámek ve Vimperku a hlavně vlastně vůbec vedení té tratě, a to spojení přes ten hřeben, který je téměř kilometr nad mořem, který vlastně ty naši předkové krásně udělali, doteďka se v něm jezdí v té staré stopě. A je to jediná tráť po šumavských lokálech, která je ještě vlastně dirigovaná podle předpisu D3. Protože, jak jste se zmínil ohledně těch dvou dalších tratí, a to je České Budějovice-Volary, tak i Čičenice, Prachatice, Volary, tak už jsou vybaveny nejmodernějšími zařízeními, včetně stanice Volary a Černý kříž a vlastně až do Nového Údolí. Takže toto je poslední pošumavská trať, která ještě je postaru dirigována. Takže ty vlaky jsou tam dirigovány telefonicky.
2: Povídali jsme si o trati Strakonice-Volary. Já bych možná jenom doplnil, kdo se touto tratí projede pouze jedním směrem, může pokračovat z Volar na České Budějovice a tam zase pro změnu pojede kolem Lipenského jezera, Lipenské nádrže a také přes Český Krumlov. Ale o tom třeba zase někdy jindy. Dneska jsem si povídal s generálním ředitelem české firmy AŽD, panem Zdeňkem Hrdlem, o trati Strakonice-Volary a o Kubově Huti. Já vám za to děkuju a jsem rád, že jsme tohle všechno mohli spolu probrat. Naslyšenou, naviděnou.
3: Moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný.
4: Tento pořad přináší česká společnost AŽD a její Švestková dráha. Unikátní železnice v Českém středohoří. Zajištění bezpečnosti na železnici, v metru i na silnicích je naším posláním. AŽD. Bezpečně k cíli.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kamil.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký pondělní podvečer, u čaje o 6. Dneska mám pro vás recept na hrnkovou, tudíž jednoduchou a rychlou bublaninu. Tak pojďme si zabublat. Na 4 porce budeme potřebovat půl hrnku oleje, 2 vejce, hrnek mléka, 1 prášek do pečiva, hrnek krystalového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 2 hrnky polohrubé mouky a 300 gramů třešní bez pecek. Je to prostě pecka. Do mouky přidáme vajíčka, prášek do pečiva, vanilkový cukr, mléko, cukr, krystal a olej. Všechno to důkladně promícháme. Na plech vložíme pečicí papír a vlijeme do něj tu hotovou směs. Navrch té směsi naklademe vypeckované třešně. Bublaninu dáme do předehřáté trouby a pečeme na 180 stupních Celsia přibližně 35 minut. Ahoj, hezký podvečer.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenál Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trampskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, příznivci country rádia. Jiří Vondráček je tady zase s písničkou týdne. Určitě je pravý čas na to, aby se písničkou 28. týdne stala soutěžní písnička vítěze Porty 2026 a tím je Tabásek a partia. Písnička se jmenuje Zavřeli jsme hospodu, složil ji Pavel Tabásek a zazní samozřejmě v naší karavaně, kterou najdete celou na YouTube kanálu Country Rádia. Určitě nám pak můžete napsat, jak se vám písničky z karavany líbí a my už s tím něco uděláme. Tak teď už Tabásek a partia, Zavřeli jsme hospodu.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhev vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu a proplétli své ruce. Zavřeli jsme hospodu a ucítili sebe, jak stoupali jsme nahoru, až někam do sedmého nebe. Ptáci kolem zpívali a do té ranní mlhy, jen tak jsme se dívali, cítili, co cítí ten druhý. Zavřeli jsme hospodu, řekla, že je věra, praní mlze na schodu, konečně řekla, co říct měla. Zavřeli jsme hospodu a čas byl relativní, ztratili jsme podobu, byli jsme mladí, moudří, klidní. Zavřeli jsme hospodu a v té ranní mlze pátrali jsme po Bohu a čekali jsme drze.

0: myšlenky zertů zpívaly tak lehce téměř sami. Zavřeli jsme hospodu, všechno jsme tam do toho dali. V raní mlze na schodu krásnou hru jsme hráli. V raní mlze na schodu krásnou hru jsme hráli.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Jeep chystá 3 nové modely pro Evropu. S jedním mu pomůže čínský Dongfeng. Zpráva je z webu novinky.cz. Značka Jeep aktuálně mění svou strategii pro evropské trhy. Donedávna totiž spoléhala především na modely importované ze Spojených států. V budoucnu se však dočkáme více modelů vyvinutých speciálně pro potřeby evropských trhů. V rámci nové strategie plánuje značka uvést na trh v Evropě během nadcházejících let 3 nové modely, přičemž 2 zamíří do segmentu B. Oba modely by měly zaujmout prostor mezi existujícími modely Avenger a Compass. Ovšem zatímco Avenger se snaží získat především zákazníky přesedající z kompaktních hatchbacků, menší z dvojice nově plánovaných SUVček by mělo nabídnout styl moderního SUV modelu s robustnějšími tvary. Větší nové SUVčko se pak zřejmě zařadí velikostně těsně pod model Compass. Oba modely by měly vzniknout na nové platformě a nabídnout různé druhy pohonu spolu s možností jízdy i mimo zpevněné silnice, která je pro značku Jeep klíčová. Třetím modelem by pak mělo být velké SUV, na jehož vývoji by měla značka Jeep spolupracovat s čínskou automobilkou Dongfeng. Tato automobilka totiž v rámci koncernu Stellantis, kam Jeep patří, spolupracuje již s Peugeotem. Nový velký model by měl být vyráběn v Číně a na technice dodané společností Dongfeng. Jeep však zajistí osobitý design i odpovídající jízdní vlastnosti v terénu. Vedle Evropy se bude nový model prodávat také v Číně, přičemž se předpokládají různé formy elektrifikace pohonného ústrojí, včetně plug-in hybridu nebo elektromobilu s prodlužovačem dojezdu. Jeepem nebo jinou značkou jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz, dnes jim zdobí bramor.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nešvil.
1: Milí posluchači, i o prázdninách vám Čapek Show, vaše přímá linka z Nešvilu, přináší zprávy z kolébky, country a bluegrassu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek.
2: Jako obvykle začneme novými písničkami a hned po nich pro vás máme rozhovor s doktorem banjo, Petem Wernickem, banjistou a zakladatelem kapely Hot Rice.
3: This is Dr. Banjo, Pete Wernick. You're listening to the Chopic Show on Country Radio.
1: Trey Hensley se v nové písni Going and Gone spojil s kytaristkou a zpěvačkou Molly Tuttle a společné hraní si zjevně hodně užili. Hensleyho instinktivní flat picking a charakteristický styl Molly Tuttle se střídají způsobem, který působí naprosto přirozeně a neokázale.
2: Skladbu můžete najít na Treově prvním sólovém albu Can't Outrun the Blues, kterým odstartoval novou kapitolu své kariéry poté, co 10 let hrál v duu s dobrovou legendou Robem Ikesem, se kterým společně získali i cenu Grammy.
4: Hey, this is Trey Hensley for the listeners of Chopek Show and Country Radio.

0: Každé nové dílo skupiny Steep Canyon Rangers je při jejich popularitě přirozeně vítanou událostí. Důkazem toho je právě vydané album New Act. Muzikanti ale neusínají na vavřínech a nadále udávají směr moderního bluegrassu tím, že se jim daří vyvažovat mezi jeho tradičními kořeny a současnou populární podobou.
1: Kapela má na svém kontě 14 studiových alb, 3 společné projekty se Stevem Martinem, 3 nominace na cenu Grammy a vítězství v kategorii nejlepší bluegrassové album za desku Nobody Knows You z roku 2013.
0: Na nové desce hostují například bývalý slavný člen Steep Canyon Rangers Steve Martin nebo Sally Woodsmith z kapely Della May. A hned úvodní strhující skladba Rumble Strips udává tón celé nahrávky.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Písně o vlacích už po generace podněcují fantazii posluchačů i interpretů, a to z dobrého důvodu. Romantika, cestování a obecně svoboda a možnost přesouvat se z jednoho místa na druhé je častým námětem bluegrassových písní. A s jednou takovou právě přichází kapela Balsam Ranch.
2: Písničku Life I Left Behind zpívá kytarista Caleb Smith. Doprovází ho basista Tim Sarrett, který navíc nahrál i dobrové party. A k písni má velmi osobní vztah, protože jeho tatínek pracoval 30 let na železnici a často ho bral sebou na noční směny. A on tak jako malý kluk mohl celou noc jezdit ve vlacích. Na banjo hraje samozřejmě Mark Pruett, Alan Bybee na mandolínu a na housle nový člen kapely Steven Hudson.
3: Hi everyone, this is Mark Pruett from Balsam Ranch for the Chopic Show. All the best to you, the listeners of Country Radio.

0: Po Ramblin' Boys, kapela 100% zaměřená na tradiční bluegrassový zvuk, vydala nový single s názvem Bottom of a Glass. Vypráví příběh o zlomeném srdci a smutku, který jeho hrdinu vede k putování od hospody k hospodě a hledání útěchy ve whisky.
1: Odpovědi na dně sklenice nenajde, ale Bottom of a Glass je rozhodně skvělá písnička, kterou společně napsali dva legendární členové skupiny Sunny Mountain Boys, Don Lawson a Paul Humphrey. A stopa, kterou v nich Jimmy Martin zanechal, září jasněji než neonové nápisy na baru na konci města.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chatek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: Rozhovor nám dnes poskytl Pete Warnick, známý pod předzdívkou Dr. Banjo, který působí na bluegrassové scéně od 60. let 20. století. Založil kapely Hot Rice, Country Cooking a Flexigrass, byl nominovaný na cenu Grammy a je členem bluegrassové síně slávy.
3: Kromě své kariéry profesionálního banjisty vymyslel a po celém světě rozšířil výuku bluegrassového jamování nazvanou Warnickova metoda. Toho se také týkala první otázka, kterou mu Iva položila.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Píte, jak vznikla tvoje výuková metoda?
3: Warnickova metoda byla oficiálně zavedena v roce 2010, tedy před 15 lety. Vychází ale z toho, co jsem se naučil už v 60. letech minulého století, když mi bylo 18 a žil jsem v New Yorku. Učení metodou pokusů a omylů. Zkoušíš různé věci a pokračuješ v těch, co fungují. Vždycky jsem měl pocit, že je nejlepší naučit se nejdřív improvizovat, než se pustíš do složitých skladeb. Prostě hrát pomalu jednoduché písničky. Tak jsem se učil i já, když mi bylo 14.

0: Píta Vorníka jsem se zeptala i na to, jaká je filozofie jeho výukové metody.
1: Když se učíš cizí jazyk, nejdříve posloucháš a mluvíš, teprve pak začneš číst a psát. Podle mého názoru je způsob, jakým mnoho lidí učí hru na banjo, úplně obrácený, protože nutí žáky číst noty z papíru. To je ale klasická hudba, to není bluegrass. Studenti pak znají jen jeden způsob, jak hrát, ale v bluegrassu hrajeme věci pokaždé trochu jinak. A to je bluegrass. V klasické hudbě to tak nefunguje. Beethoven se dá zahrát správně jen jedním způsobem. Earl Scruggs ale hrál Foggy Mountain Breakdown pokaždé jinak. Říkal mi, víš, já to hraju pokaždé jinak. A já na to, no díky tvojí knize si spousta lidí myslí, že se to dá hrát jen jedním způsobem, tak jak si to hrál v roce 1949. A on se zadíval do dálky a řekl, tomu nerozumím. Looks off in the distance and says,
0: I don't understand that. A tady je verze této klasické skladby, jaký hrál Earl ve filmu Bonnie and Clyde.

0: Léto s Country rádiem.
1: I Pete Warnick ale původně učil obvyklým způsobem.
2: And I was doing this, I was teaching banjo camps for many years.
3: Ano, dlouhá léta jsem vedl workshopy tradičním stylem, ale někteří banjisti mi říkali, my ale nechceme vystupovat, chceme se naučit dobře jamovat. Tak jsem řekl, to je dobrý nápad. Pozvěme pár kytaristů a houslistů, všichni se potřebují naučit jamovat. Tak jsem začal vést týdenní kurzy a šlo to moc dobře. Spousta lidí se bojí hrát s ostatními. Nejdřív jsou z toho nervózní, protože si myslí, že to nezvládnou. Tak se vždycky zeptám, kdo je z vás nejhorší hráč? Asi polovina lidí zvedne ruku a já jim řeknu, no pravdu může mít jen jeden z vás, ale všichni jste tu vítáni. A do konce dne budete všichni hrát spolu. A vždycky to tak je?
2: But you're all welcome here and you'll all be jamming by the end of the day, and they are.

0: Právě dozněla písnička Blue Night ikonické kapely Hot Rice, kterou Pete Wornick založil. Zeptala jsem se ho, zda banjo bylo prvním nástrojem, na který hrál.
1: Ano, když jsem byl malý, můj táta si koupil banjo, ale nehrál na něj.
0: Ale New York není úplně město banjo.
1: Ne tak úplně, ale rád lidem říkám, že v New Yorku žije 16 milionů lidí, takže stačí jeden z milionu a máte hned 16 lidí. A byli tam skvělí muzikanti. Byl tam David Grisman a Jody Stecker. Jeden z mých nejoblíbenějších hudebníků, i Grimbriar Boys, byli z New Yorku. Mohl jsem zajít do Washington Square Parku, sledovat je a nakonec jsem s nimi i hrál. Na Vysoké jsem měl rozhlasovou show, která se vysílala po celé oblasti New Yorku. Jediný bluegrassový pořad v New Yorku v 60. letech.
0: Pete Wornick v té době studoval sociologii, ve které získal doktorát a má proto přezdívku Dr. Banjo. Písnička Wichita Lineman je z jeho solového alba nazvaného Dr. Banjo Steps Out a zpěv obstaral jeho dlouholetý spoluhráč z kapely Hot Rice Tim O'Brien.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní rozhovor s banjistou Petem Warnickem. Pete, kdy jsi začal hrát v první opravdové kapele?
3: I was 14 when I started playing with my friends, and by this time I was 16.
4: Bylo mi 14, když jsem začal hrát s kamarády, a v 16 už jsem hrál docela dobře. Pak jsem si pořídil banjo Gibson Mastertone a začal hledat lidi, se kterými bych mohl hrát. Musel jsem se trochu víc snažit, protože moc bluegrassu se tam nehrálo, ale já jsem je našel a ve 20 letech už jsem byl v dobré kapele. Později jsem v Itace v New Yorku potkal Russ Barenberga, Tonyho Trišku a založili jsme kapelu Country Cooking. Vydali jsme desky a napsal jsem také příručku ke hře na banjo, které se prodalo téměř 250 000 výtisků. A to byla, jak se říká, hotová výhra. Dostával jsem tolik autorských honorářů, že jsem se rozhodl dát výpověď a stát se bluegrassovou hvězdou. Měl jsem doktorát ze sociologie, bylo mi tehdy 27 let. To je tedy před více než 50 lety.
3: So that's over 50 years ago.

0: A teď přišlo velké ocenění od IBMA, kdy byl Pete Wornick s kapelou Hot Rice uveden do bluegrassové síně slávy.
1: Ano, a já jsem na to moc hrdý. Vážně už nemůžu být šťastnější, protože uvedení do síně slávy je nejvyšší postou v oblasti bluegrassu.
0: Ano, je to velká pocta, ale naprosto zasloužená.
1: Jsme první lidé z Koloráda, kterým se to podařilo.
0: Kapela Hot Rice byla uvedena do síně slávy během předávání cen IBMA loni v září. Na ceremoniálu v Chattanooze jsme byli osobně a vidět Hot Rice opět spolu na jednom pódiu byl velký zážitek. Musela jsem se proto Pita zeptat, zda třeba neplánují i nějaká další vystoupení.
1: Naposledy jsme jako Hot Rice všichni společně hráli před 3 lety. Přemluvili nás, abychom byli hlavními hvězdami 50. výročí největšího festivalu v Kolorádu. Souhlasili jsme, ale bylo to těžké. Dřív jsme hráli pořád, takže nám to šlo snadno. Teď už to bylo hodně náročné a dohodli jsme se, že to byl náš poslední koncert. Už kapelu oživovat nebudeme. Výjimka bylo krátké vystoupení při uvedení do síně slávy v Chattanooze.

0: Takže se asi Píta Vornika nemusím ptát, jestli nelituje, že se rozhodl změnit povolání a místo sociologii se celý život věnoval bluegrassu.
1: Když jsem začínal hrát, nebyl jsem si jistý, jak mě kluka z New Yorku přijmou, ale hrál jsem dobře a tak mi ráno nosili kávu do stanu a já si říkal, to je skvělé, to se mi líbí, to je lepší než Kolumbijská univerzita. Tak jsem dal výpověď a jsem rád, že jsem to udělal. Snažil jsem se být dobrým sociologem, ale politici sociologům nenaslouchají. Takže nemůžete svět moc ovlivnit. Řekl jsem si, že někteří hudebníci na svět vliv mají. A tak jsem to zkusil. Naučil jsem spoustu lidí hrát bluegrass. Jsem s tím spokojený a rád cestuji, jako jsem do Francie nebo do Prahy.

0: Nakonec jsem se Pita Vornika zeptala i na jednu pro nás osobní otázku. Hrál si teď hodně na banjo Čapek. Co si o našich nástrojích myslíš?
1: Rasta is incredible really because he's like the great luthiers of all time because he is very careful.
2: Rasta je opravdu neuvěřitelný výrobce. Za mě se řadí k těm nejlepším výrobcům hudebních nástrojů všech dob. Je totiž velmi pečlivý. Když se podíváte na jeho nástroje, je z nich cítit obrovská péče a ta péče pramení z lásky, z opravdové touhy potěšit hráče. Rostova banjo nejen skvěle zní, což je to jediné důležité, ale jsou to také krásná umělecká díla s vykládáním, rytím a z nádherného dřeva. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem si na ně mohl zahrát.
0: Pete, moc děkujeme za rozhovor. Po rozhovoru s Petem Vornikem se hned vrhneme na výročí, která oslavíme v průběhu tohoto měsíce. A začneme dalším banjistou tím, který je podle všeobecně přijímaného názoru považován za nejinovativnějšího a pravděpodobně nejlepšího hráče na pětistrunné banjo současnosti.
2: Už jste asi uhodli, že mluvíme o Belovi Fleckovi, držiteli 18 cen Grammy, kterému bude 10. července 68 let. K naší velké radosti je dalším ze světových hráčů, který hraje na naše banjo. Nový model jsme vyrobili ve spolupráci s ním a nazvali ho Belago.
0: Světovou premiéru banja Bella Goria jsme uspořádali v dubnu v Praze v den Rostových narozenin a Bellovo banjo tam plnému sálu během koncertu Johna Jorgensna skvěle předvedl výborný Petr Vošta. Bella nám teď zahraje skladbu Vertigo se svým projektem My Bluegrass Heart.

0: Alison Krauss bude slavit v červenci hned několikrát.
1: 3. července 1993 se stala členkou Grand Ole Opry. V té době jí bylo 21 let a stala se tak nejmladším členem Opry v celé její historii. 23. července pak oslaví 55. narozeniny a na konci měsíce může ještě blahopřát k narozeninám banjistovi své kapely Union Station Ronu Blockovi, kterému bude 30. července 62 let. Spolu nám teď zahrají písničku Looks Like the End of the Road z posledního alba Arcadia, které vydala kapela Union Station loni po 14 let trvající odmlce.
2: Hello, this is Ron Block and you're listening to the Chopek Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 18. července bude 72 let Ricky Skaggsovi a 30. července oslaví 45 let bývalý člen jeho kapely Kentucky Thunder Andy Leftwich.
2: Ten před několika týdny vydal instrumentální autorské album Aced, na kterém ho doprovází další bývalý kolega ze Skaggsovy kapely, kytarista Cody Kilby, který v současnosti hraje v Traveling Mercuries. Na banjo hraje Matt Menefee a na basu Byron House. Tato sestava nyní vystupuje pod názvem The Aces, česky ESA, a vy teď můžete posoudit oprávněnost tohoto názvu.

0: Těšíme se, že se s vámi setkáme na některém z letních festivalů nebo alespoň při poslechu příští Čapek Show, vaší přímé linky z Nashvillu, kterou pro vás každý měsíc připravují Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Poslední písničku nám zaspívá Ronnie Bowman, který by 9. července oslavil 65. narozeniny. Bohužel ale v březnu zemřel po tragické nehodě na motocyklu. Jeho písničky ale žijí dál. Třeba krásná skladba On My Way Back Home, kterou se s vámi dnes rozloučíme. Ahoj!
2: Hi, this is Ronnie Bowman and you're listening to Chopic Show Country Radio.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Leng. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
3: Příjemný pondělní večer s datem 6. července vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Pochopitelně, jak už jste zvyklí, vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Přemýšlel jsem, jakou písní dneska začít, jestli začít svižně nebo naopak, a pak jsem se rozhodl pro tu druhou variantu a vzpomněl jsem si na nádhernou countryovku, kterou naspíval před relativně nedávnou dobou jeden současný countryman, který se jmenuje Braxton Keith. A je to člověk, který patří do kategorie takových těch vyznavačů, řekněme v uvozovkách, ortodoxní country. Respektive je to jeden z těch, kteří v současné době nejede v tom popovém mainstreamu, ale opravdu miluje tu starou pravověrnou takzvaně tříakordovou country a píše nádherné písně. A myslím si, že ať nemyslím to jakoliv špatně, protože tu muziku mám rád, ale v té záplavě dnešního popového country mainstreamu to působí jako svěží vánek. Tak pojďme začít touhletou krásnou country baladou. Chase You Down. Přeji vám klidný prázdninový večer.

Odhaduji, že přibližně právě v tyto minuty začíná v Pardubicích koncert jedné veliké kapely, světoznámé kapely, která se jmenuje ZZ Top. Je to parta, kterou já osobně miluji už, no, počítá se to na desítky let, já jsem je poprvé slyšel někdy v 80. letech, co by malý hošík. A tuhle tu kapelu jsme milovali s Michalem Tučným. Dokázali jsme o ní vyprávět opravdu dlouhé noci, když jsme se sešli, a zkrátka byla to naše láska v té první polovině 90. let především. Michal potom od nich udělal i jednu píseň. No a tahle ta parta vystupuje dneska v Pardubicích ve sportovní hale. Pravda, už malinko jiné sestavě, protože basista Dusty Hill bohužel zemřel. Takže jeden z té legendární trojce už mezi námi není, ale samozřejmě kytarista a jakási duše toho projektu Billy Gibbons, celým jménem Billy Francis Gibbons, vynikající kytarista, tak ten je pořád v úžasné formě. Krom toho dělá i své vlastní projekty, když ZZ Top nejsou zrovna na turné. Dokonce s takovým projektem navštívil také Prahu, hrál v O2 Universum před pár lety a byla to náramná country hudba, teda protože oni jsou označováni za hard rockovou kapelu nebo boogie rock, pop rock, ale v podstatě většina fanoušků o nich neřekne nic jiného, než že to je prostě jedna z nejslavnějších country kapel z Texasu, a s tím souhlasím. Určitě znáte, jsou to ti Vousáči. A vlastně na místo Dustyho Hilla, který byl ten druhý proslulý Vousáč, tak nastoupil Elmore Francis, což je teda taky exot v uvozovkách, ale myslím to naprosto s láskou a úctou, protože přesně do té party zapadl. A byl to vlastně kytarový technik Dustyho Hilla po dlouhá léta, a Dusty, když věděl, že už se jeho čas za chvíli naplní, tak řekl: hoši, vy prostě budete pokračovat dál, i když já tady nebudu, a tohle je můj nástupce, ten mě plně nahradí, protože jeho srdce tepe přesně v rytmu, v jakém tepe i moje. Takhle to tehdy o něm řekl. No tak jsem si říkal, že když právě teď ZZ Top začínají v Pardubicích, tak my se na ně zaspomínáme také jednou z jejich nejslavnějších písní z roku 1983 z alba Eliminator, a je to píseň, která se jmenuje Gimme a Little Lovin', ale já vám ji pustím, abychom zůstali i nadále v country stylu, od jedné velmi slavné country kapely, která se jmenuje Lone Star a která tuhle tu písničku natočila před lety jako poctu Fousáčů, protože ZZ Top oslovili a oslovují dodnes všechny country muzikanty. Tak jdeme na to.

To byla country kapela Lone Star a jejich verze slavné písně Gimme a Lovin' kapely ZZ Top, která právě v tuto chvíli vyhrává v Pardubicích ve sportovní hale. Nevím, jestli jste na jejich koncertě někdy byli, já na několika, vždycky to byl ohromný zážitek. Dneska bohužel chybím, no bohužel chybím schválně, abych mohl být tady s vámi. Takže teď si dáme další písničku, která mě osobně provází už opravdu téměř, dá se říct od narození, ne téměř, ale od narození, protože jsem ji slýchal z černých vinylových desek. Já mám moc rád kapelu COP, mám moc rád Míšu Leichta, protože podle mě je to jeden z ne mnoha pravověrných countrymenů v této republice, člověk, který tuhle tu muziku má opravdu hluboko v srdci. A kdybych ji nepoužít takový básnický příměr, tak my dva jsme spolu sáli mateřské mléko od jedné country matky, abych tak řekl, protože tou matkou myslím kapelu Greenhorns, na té jsme oba dva vyrůstali. A nejenom my dva, samozřejmě znám i spoustu rockerů, kteří milují staré Greenhorny. A Greenhorny to byla prostě muzika, která mě opravdu zněla u dětské postýlky z gramofonu. A jak už jsem to i mockrát zmiňoval, tak Honza vyčítal, když mi v 8-18 letech dal nabídku, jestli bych nastoupil na místo Tomáše Linky, který odcházel k fešákům, na jeho místo u Greenhornu, tak přestože jsem vždycky dělal svoji muziku a měl svoji doprovodnou kapelu, tak v tu chvíli jsem rozhodně nemohl říct ne, protože nabídka od legendy se zkrátka neodmítá. Takže jsem zažil krásných 11 let u Greenhornu. No a Míša Leicht mi před pár lety volal, že s COPem chystají novou desku, jakousi poctu Greenhornům a jejich písničkám, a že by byli moc rádi, protože věděli, že nás spojuje tahle ta společná láska, jestli bych jim tam nenahrál nějaké foukací harmoniky a hlavně, jestli by si tam s nimi zaspíval duet. Nevím, jestli ho znáte, také vám ho třeba někdy pustím, ale vybral jsem teď z té desky nádhernou píseň, která se jmenuje v originále One Dying and a Burying, což je píseň, kterou vy znáte v podání Mirka Hofmana jako A slunce pálí jen, což je tedy jedna z největších pro mě v uvozovkách českých klasik. No a COP ji udělá tímhletím krásným způsobem, takže kluky zdravím a děkuju za tohleto nádherné album jako poctu Greenhornům.

Už v noci jsem vyrazil, jen v bluze, v kalhotách a s párem starých bot. Tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce bodá do

Mě vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ještě včera mě to pastor v celé z Bible čet. Teď zelživiním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

Já dávno boty zahodil, když brzdili můj chvat. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

0: Country je všechno, co se mi líbí.
1: To byl Míša Light, kapela COP a písnička A slunce pálí jen a jejich podsta Greenhornům. Jejich krásné muzice. Vzpomínám si, že tehdy, když jsme tu píseň nahrávali ve studiu, jednak ten náš duet, ale i ty další, do kterých jsem hrál foukací harmoniky, tak byla obrovská pohoda. Povídali jsme si, vzpomínali jsme na tu dobu, kdy jsme poslouchali desky Greenhornů jako malí kluci a strašně nás to tehdy bralo a tak bylo to prostě krásně, takže pro mě mimořádná vzpomínka. Teď se vrátíme do roku 2005, kdy vynikající country zpěvák, ale také skvělý kytarista a mimochodem také hráč na foukací harmoniku Clint Black natočil jedno ze svých parádních alb, které nazval Drinking Songs and Other Logic. To album nazval podle titulní písně, kterou složil společně s další country hvězdou Steve Warnerem, což je také naprosto famózní kytarista. Společně si také v jedné písni zahráli. Tu jsem vám tuším už jednou, kdy se hrál, ale asi zopakuji, protože je to skvělá záležitost. No a ještě k zajímavostem na tom albu patří také to, že vokály tam Clint Blackovi zpívali veliké hvězdy, a sice Kimberly Rhodes a Jimmy Westbrook z kapely Little Big Town. Prostě si odskočili do studia a mistrovi tam zaspívali vokály. Tak takhle to v té velké country rodině prostě chodí. Tak pojďte, dáme si píseň, která dala název celému albu. Drinking Songs and Other Logic. With Black.

To byla krásná balada Ty a já od kapely Krištof. Tak vidíte, Krištof, tahle ta popová kapela, umí krásné country balady. Tak a teď to bude písnička, která rozhodně si myslím patří mezi největší country perly všech dob. Je to skladba By the Time I Get to Phoenix. Tu znáte dokonce i v české úpravě od Pavla Bobka. Jako Tam, kde leží Phoenix, Pavel ji natočil v roce 96 na album Country Dálnice. Pamatuju si na to velmi dobře, protože jsme se tehdy na tom albu dokonce setkali. Já jsem tam měl své písně, Pavel také, a byl jsem velmi potěšen, když Pavel přišel s touhletou českou verzí a věděl, že tu píseň mám rád, tak se tak tajemně usmíval, když jsem se ho ptal, co jde natáčet. A neprozradil mi to až potom později a dodnes tu jeho verzi miluju. Je to skladba, kterou samozřejmě zpíval Glen Campbell, respektive vy znáte v jeho úpravě. Úplně první verzi, ale v roce 1965 natočil Johnny Rivers a tu písničku složil Jimmy Webb. Později opravdu dvorní skladatel Glena Campbella a veliký hitmaker, který má na svědomí ještě i další skvělé písně, jako Richard the Lineman a baladu o manželce. A, no, těch písní je opravdu veliká spousta. A tu písničku vlastně napsal Jimmy Webb po tom, co se rozešel se svojí manželkou Susan Horton a vzal si sestřenici slavné zpěvačky Linda Ronstadt, Bobby Ronstadt. No a tam došlo k něčemu, což se skladatelům stává, že ta můza zakrouží velmi blízko a složil tuhletu baladu, byť tedy velmi smutnou. A mimochodem, slavný Frank Sinatra tuhletu písničku onálepkoval, nebo jak bych to řekl, označil za úplně největší baladu všech dob, co se týká tedy těch smutných balad o tom, kdy se dva rozejdou. Tak to o ní řekl Frank Sinatra. Já vám teďka pustím krásnou verzi od country zpěváka Colina Raye, který tuhle tu píseň spolu s dalšími Campbellovými zařadil na album, kde vzdal jemu a jeho písním hold a moc se mu povedla. Tak jdeme na to. By the Time I Get to Phoenix zpívá Colin Raye.

To byla kapela Cross Band a jejich úplně nový single, písnička Slunce, která se hodí přesně do tohoto letního počasí. Taková prázdninovka je to. Tento rok, konkrétně v září, oslaví 40. narozeniny jedno velmi důležité album v historii country, a sice Love's Gonna Get You, což bylo album Rickyho Skeksa. A to album, světe div se, vyšlo tehdy i u nás v druhé polovině 80. let, a to především zásluhu Mirka Černého, nestora české country, skvělého textaře a velkého jednak milovníka a také znalce country. Mirku, moc tě zdravím, kdyby si náhodou poslouchal. A propos, zahrajeme si hned po té písni, která zazní za chvilku, jednu z těch Mirkových krásných, která se jmenuje Mám rád. No a to album natočil Ricky Skeks v Nashvilleu, samozřejmě v jednom ze studií, a vypustil z toho alba single. Na straně A byla už zmiňovaná Love's Gonna Get You Someday, no a na straně B Walk in Jerusalem. Takový, řekl bych, tradiční gospel, který Ricky Skeks upravil, a vynikla tam jeho skvělá hra na kytaru. To album a stejně tak i ty písně se vyhouply do čela hitparád, Billboard samozřejmě, a byla to veliká senzace. Já když jsem měl to štěstí se s Ricky Skeksem setkat dokonce několikrát osobně, tak jsem mu vyprávěl, přinesl jsem to album, aby mi ho podepsal, tak jsem mu vyprávěl,

Moment uslyšíte a vždycky jsme si s Jirkou hrozně notovali, jak se nám ty písničky líbí. No opravdu velmi zásadní věc. Také z druhé strany byly velmi vtipné takové, jak bych to řekl, glosy, protože tehdy vydavatel oslovil několik slavných country osobností, co by řekli o Ricky Skaggsovi. No a Emmylou Harris, které Ricky Skaggs dělal několik let kapelníka jejího hotbandu, tak o něm řekla, to si pamatuju dodnes, jsem to tam četl, Emmylou Harris řekla, Ricky je stejně tak dobrý a křupavý jako kuřecí řízek. Takhle prostě vyjádřila jeho hudební počínání a vůbec jeho osobnost. Tak to možná hovoří za vše. Pojďme si teď tedy poslechnout tuhle tu skvělou skladbu, která i po těch 40 letech stále zní velmi svěže. Love's Gonna Get You Someday, no a hned potom Mirek Černý.

štěňata všech ras, starý tramvaje a sníh. Mám rád písně potůčku, tlustý na vůčku, spánek beze snů.

fotky ze školy, cesty do polí, whisky bez ledu, jen tak.

stráni, pivo jako křen, a les. Mám rád koňský postroje, slavný kauboje, nový brambory a mes.

přesně v takovýchto letních dnech, jako je dnes a byly i ty dny uplynulé, složila slavná kapela Lynyrd Skynyrd kdysi, tedy ještě co by mladíci, jednu ze svých skvělých písní, která se jmenuje What's Your Name, kterou dodnes na koncertech, když hrají živě, tak ji zpívají s tím jižanským přízvukem, kdy v angličtině by se řekl What's Your Name, tak řekl What's Your Name. Tak z toho si vlastně z nich utahovalo i mnoho muzikantů celá léta, že v mnoha písních používají tvrdošíně tu jejich, řekněme, mateřštinu, že na jihu Spojených států se opravdu mluví jinak než ve zbytku ostatních států. Ale oni jednak to berou s humorem a navíc říkají, hele, prostě my jsme se tak narodili, u nás na jihu se takhle mluví a my si s tím prostě hlavu nelámeme. Říkám to, protože teď si píseň What's Your Name, nebo správně tedy What's Your Name, teďka pustíme, ale v úpravě country zpěváka Steve'a Earla, který kdysi naspíval na album, které se jmenovalo Skynyrd Friends, což bylo album, které vzdávalo hold právě písním této jižanské kapely. Ovšem vzniklo v Nashvillu a všechny ty písně zpívali country zpěváci nebo country kapely. Tehdy tam byla třeba ještě Wynonna nebo Hank Williams Jr. Také tam zpíval Travis Tritt, kapela Mavericks a další a další. No a Steve Earle udělal trošičku víc akusticky countryový právě tuhletu píseň, tak jdeme na to.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Když jsem zmiňoval Pavla Bobka v souvislosti s písní By the time I get to Phoenix, kterou on nádherně udělal s českým textem Tam, kde leží Phoenix v roce 96, tak si myslím, že bychom mohli dnešní hodinku country všechno, co se mi líbí, uzavřít právě další skvělou skladbou, kterou on naspíval. Opět je to píseň z originálu od Rogera Millera, Husbands and Wives, a je to jedna z písní, ke které mám také velmi hluboký vztah, a byla to jedna z těch, které nás s Pavlem mimo jiné tedy spojovaly, jedna z našich hudebních lásek, protože tuhle píseň nenaspíval jenom Roger Miller, ale také v 90. letech country duo Brooks and Dunn, kterým se také nesmírně líbila. No a tenhle ten krásný český text Pavlovi, kde si napsal Zdeněk Rytíř, který už na nás kouká z Hillbilly Heaven, společně s Pavlem, tak bych oba chtěl pozdravit. A je to smutná balada, ale krásná. Krásná píseň, krásná melodie a krásný text. Tak vám přeji hezký poslech téhleté skladby, ale stejně tak i písní v té další hodině, ve které se na vás samozřejmě budu těšit naslyšenou. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
2: Dvě srdce zní, jak vybydl

Trsafia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách.

21 hodin 14 minut posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radia. S vámi Petr Kocman, tohle byl Valda Matuška, Olinka Blechová a KTO, Kvetemák a Slunce pálí. Řekl bych, jedna z nejaktuálnějších písní, kterou Country Radio hraje v těchto dnech. Tak v této hodině budeme hodně přát k narozeninám a současně také hodně vzpomínat. Bude to samozřejmě vše spojeno s písní, ale v úvodu hodiny bych vám chtěl říct, že pokud to tedy samozřejmě nevíte, mnozí jistě ano, že dnešek, tedy 6. červenec, je Světový den polibku. Tak prosím vás, pokud jste ještě tento Světový den neoslavili, samozřejmě čím jiným než polibkem, tak ještě tak můžete učinit, tak polibte svého partnera nebo koho máte po ruce, on to jistě pochopí, i když se mu to třeba líbit nebude, protože Světový den polibku je zcela jistě potřeba oslavit. A mimochodem o polibku řekl jeden slavný francouzský spisovatel, že legální polibek není nikdy tak dobrý jako ten ukradený. To si myslím, že je určitě pravda. No a já jsem k tomuto světovému dni vybral jednu, řekl bych, velmi typickou píseň. Myslím si, že nenajdete lepší píseň, která se lépe hodí ke Světovému dni polibku. To je ona. No tak pusu.

0: Právě dneska slaví rovné 80. narozeniny americký herec, scénárista, ale také režisér Sylvester Stallone. No, Michael Sylvester Gardencio Stallone, tak jak zní jeho celé jméno, se narodil tedy 6. července roku 1946 v části New Yorku zvané Manhattan, ta je velmi dobře známá samozřejmě, no a vyrůstal společně se svým mladším bratrem Frankem. Jeho otec Francesco pocházel samozřejmě z Itálie, jak už jeho jméno napovídá, a živil se jako kadeřník, no a matka Jackie byla Američanka a snažila se uživit jako, představte si, astroložka, anebo také pořadatelka ženských zápasů. To jsou tedy dva různé světy. No, rodina žila spíše v bídě a převládaly v ní dlouhé rodičovské hádky. No, Sylvester se narodil s částečně ochrnutým obličejem, což mu tedy komplikovalo jaksi postavení mezi spolužáky. Byl to takový malý hubený výtržník a také pouliční zloděj s poruchou pozornosti, takže není divu, že během 12 let vystřídal 13 škol. No a v 16 letech se přestěhoval do Filadelfie, začal se zajímat o box a hrát v několika studentských představeních. A zanedlouho dosáhl na stipendium udělované sportovním talentům. Studoval na American College ve Švýcarsku, no a se studiem dramatu nadále pokračoval i na univerzitě v Miami. No a ty první významnější příležitosti, tedy po takových nezávislých snímcích jako No Place to Hide a The Lords of Flatbush a řadě komparzních rolí, dokonce například ve filmu Mesh z roku 1970, tak potom přišla vedlejší role svérázného závodníka v takovém, no řekněme, béčkovém filmu se známým hercem Davidem Carradinem v hlavní roli. Ten film se jmenovala Cesta gladiátorů 2000. To byl snímek z roku 75. Ovšem, zvrat přišel v následujícím roce, kdy nabídl producentům vlastní scénář o zápase boxerského, no a také životního, nutno podotknout, outsidera proti mistru světa v těžké váze, což bylo inspirováno skutečným zápasem mezi Muhammadem Ali a Chuckem Wepnerem. Stallonovi bylo tehdy za scénář nabídnuto docela slušných $350,000, což tedy na kluka, který vyrůstal v bídě, bylo velmi slušné. No ale dle studia byl ideálním kandidátem na obsazení hlavní role například herec Burt Reynolds, veliká hvězda. Stallone však nabídku odmítl s tím, že chce sám hrát hlavní roli. No a nakonec si prosadil svou a udělal dobře, protože film s náklady, dávejte pozor, pouhého $1,000,000 se stal celosvětovým hitem a utržil $225,000,000. A dokonce, aby to nebylo málo, získal 10 nominací na Oscara, včetně dvou pro Stallona za scénář a hlavní mužskou roli, z nich 3 vyhrál, a tedy nejlepší film, režie a střih. Takže takové úspěchy. No samozřejmě Sylvestra Stalloneho znáte také dnes už legendárních snímcích, jsou to tři, to byly tři ty základní a pak přibyly ty další, tuším, že jich je 5, Rambo. John Rambo. To byl obrovský hit v 80. letech. Vzpomínám si, že jsem tehdy přes 8 kamarádů sehnal někde takový ten nažehlovák, jestli vzpomínáte, se nažehlovali obrázky na trička, tak jsem sehnal nažehlovák s Johnem Rambem. A kdo neměl tehdy Johna Ramba a Sandokana na tričku, tak vlastně neexistoval. Já jsem z toho měl velikou radost a představte si ten strašný smutek, když se mi z toho Stallona trošičku začala odlupovat ta nažehlovačka. No, zažíval jsem velmi smutné chvíle, ale udržel jsem to tričko opravdu co nejdéle to šlo. Jinak, co se týče dabingu, tak do češtiny Stallona nejčastěji dabují buď to Pavel Rýmský, a nebo Pavel Soukup, a oba dva skvěle, tedy nutno podotknout. No, Sylvester Stallone hrál v mnoha filmech a samozřejmě těch slavných doporučuji teď z poslední doby. To je jeho taková, já řekl bych, role šitá na tělo. Je film, kde hraje starého mafiána, který seděl ve vězení a přichází do té rodiny zpět a oni ho pošlou do Oklahomy, tam mu dají, takzvaně mu dají jedno město, kterému by měl vládnout, no a tam zažívá neskutečné věci. Ten seriál se jmenuje Charles the King, tak podívejte se na něj, je to opravdu skvělé, viděl jsem i záběry ze zákulisí a je to velká pecka. No a Sylvester Stallone, představte si, dokonce kdysi hrál ve skvělém filmu se slavnou country zpěvačkou Dolly Parton. Tam hrál takovýho chlapíka z města. Nebudu vám víc prozrazovat, prostě ona tehdy řekla, vsadila se tam s někým, že z něj udělá country zpěváka. Jak to dopadlo, vám neprozradím, ale v tom filmu zazněla spousta skvělých písní a jednu pro vás teď mám. Je to skladba, která se jmenuje Walk Up in Love. Jedna, dá se říct, těch titulních, že o nich opravdu naspívali několik. Takže teď máte naprosto unikátní možnost v naprosté premiéře na Country Radio slyšet, jak známý svalovec a obrovská hollywoodská hvězda John Rambo nebo Rocky, tedy Sylvester Stallone zvaný Sly, jak zpívá country společně s country hvězdou Dolly Parton. Tak jdeme na to, zpívá dnešní oslavenec.
1: There's not a winner on

Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková. Sej mi stuhu hedvábnou. A nebo Michal Tučný. Nikdy nevěř vteřinám. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze již zítra od rána výhradně na Country Rádiu.

0: nade všechno je mu jeho klavír.
1: Vždyť je to moje černobílá láska.
0: 87 kláves a pak teprv já.
1: 88, Naděl, pozor.
0: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
1: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

Dneska by slavil 101. narozeniny jeden z nejznámějších a nejvlivnějších hudebníků na planetě, a sice Bill Haley. Narodil se v Highland Parku na předměstí Detroitu a v rodném listě měl uvedeno jméno William John Clifton Haley Jr. Ve 4 letech podstoupil operaci ucha, bohužel poté následně oslepl na levé oko, což mnoho lidí dlouhou dobu vůbec netušilo. No a oba rodiče měli rádi hudbu, odtamtud vzešel tedy jeho vlastně zájem o muziku. Jeho tatínek hrál na banjo a na mandolínu a maminka na klavír, no a v 10 letech dostal svou první kytaru a na tu se sám naučil hrát. V 15 letech odešel z domova, pevně rozhodnut, že se stane profesionálním muzikantem, a tehdy začínal v kapele Cousin Lee's Band, která hrála ve stylu country and western, ano. V dalších letech vystupovala s různými country kapelami a nahrával s nimi několik písniček, no a koncem 40. let

získala místo disc jockeye v rozhlasové stanici WPWA. No a v roce 1950 založil vlastní kapelu s názvem The Four Aces of Western Swing, aby mohl hrát konečně ve vlastním stylu. No a o rok později už slavil první velký úspěch s gramofonovou nahrávkou písně Rock the Joint. Od roku 1952 stál v čele skupiny s názvem The Comets. Dříve se ta parta jmenovala The Settlemen, no a jejich vlastní skladba Crazy Man Crazy se stala jedním z, řekněme, nejúspěšnějších gramofonových snímků v tom celonárodním měřítku. To byla celonárodní hitparáda v roce 1953. Uplatnil se v ní jednoduchý doprovod s takovou výraznou rytmikou a také sólový saxofon a Haleyho jednoduchý, ale přitom rytmický hlasový projev. No a brzy poté dostala kapela definitivní název, tak jak ho známe dnes, a tedy Bill Haley and His Comets. Tedy Bill Haley a jeho komety. V roce 1954 nahrála kapela u gramofonové firmy Decca, což byla velmi slavná společnost vydavatelská, 4 skladby, no a mezi nimi také Rock Around the Clock, která se několik týdnů držela v americkém žebříčku popových singlů, ale ku podivu bez většího ohlasu. No a její druhé vydání v roce 55, to už přineslo ten celosvětový úspěch, no a písnička se umístila na prvním místě hitparád v řadě zemí světa. Větší úspěch zpočátku ku podivu zaznamenal druhý single s titulní stranou. To byla píseň Shake, Rattle and Roll. Nedávno jsem vám ji pouštěl v takové bluegrassové verzi od Doka Watsona dokonce, kterého se prodalo více než 1 000 000 kusů a dostala se na první místo žebříčku ve Velké Británii, takže opravdu velký úspěch. No a ten nový styl rockové hudby v interpretaci Billa Haleyho znamenal přelom v populární hudbě. Své pojmenování získá podle slov z refrénu Haleyho nahrávky skladby Rock a Beatin' Boogie. Rock everybody, roll everybody. No a v letech 1955 až 58 měl řadu dalších hitů, jako třeba Burn the Candle nebo See You Later Alligator, ta je u nás hodně známá i s českým textem Na shledanou krokodýle, nebo Hot Dog, Buddy Buddy, to Knock the Rock, a ta jeho popularita byla zkrátka na vrcholu. Objevil se dokonce také v několika hudebních filmech a skladba Rock Around the Clock zazněla jako ústřední hudební motiv filmu Blackboard Jungle, tedy džungle před tabulí. Bill Haley jako první rockový hudebník vystoupil také v televizním programu Ed Sullivan Show v srpnu 57, po kterém následovaly další televizní nahrávky celé kapely. Ed Sullivan Show, to bylo něco opravdu mimořádně slavného, a když se tam dostali samotní Beatles při návštěvě Ameriky, tak byli v sedmém nebi mimochodem. No a popularita kapely začala klesat po roce 58, kdy se objevily nové hvězdy jako Elvis Presley samozřejmě, nebo Jerry Lewis, ale taky Little Richard. A v letech 61 až 62 měl mimochodem velké úspěchy především v Mexiku a dalších zemích Latinské Ameriky. A v 60. a 70. letech se Bill Haley orientoval víc na styl country and western, v němž nahrál několik alb, třeba On Stage nebo Golden Country Origins nebo Rock Around the Country, což bylo mimořádně vtipné. No, ale po návratu rock'n'rollu na světovou hudební scénu, což bylo v druhé polovině 70. let, přestal hrát country hudbu a do konce života byl věrný stylu, který ho proslavil. Přestěhoval se do Harlingenu, což bylo v jižním Texasu, odkud jezdil na koncerty opravdu vysloveně do celého světa. V listopadu 79 vystoupil v anglické televizi na charitativním koncertu pro královnu Alžbětu II. Dokonce. No a úplně poslední živý koncert odehrál v jižní Africe v červnu roku 1980. Bohužel na podzim téhož roku začal mít zdravotní potíže a byl mu také diagnostikován neoperovatelný nádor na mozku. No a jeho stav bohužel zhoršoval také alkoholismus, se kterým bojoval už od přibližně 70. let. No a po 3 měsících zemřel ve svém domě v Texasu v pouhých 55 letech. No, Bill Haley byl v roce 87 uveden do rock'n'rollové síně slávy samozřejmě. Za celý svůj hudební život prodal po celém světě asi 70 milionů gramofonových desek, což rozhodně není zanedbatelné číslo. A v roce 2007 byla otevřena dokonce 2 muzea Billa Haleyho
a jeho kapely pochopitelně, a to v Mnichově a ve Filadelfii. No a při příležitosti 25 let výročí úmrtí byl po něm v roce 2006 pojmenován dokonce i asteroid s označením 79896 Bill Haley. Tak a já bych samozřejmě na Billa Haleyho rád vzpomněl jeho největším hitem Rock Around the Clock. Ovšem, abychom zůstali, jak vždycky říkám, v country stylu, tak já vám tuhle tu, řekl bych, nejslavnější country píseň, nejslavnější rock and roll, který vlastně všechno rozpoutal, teďka pustil v české úpravě, protože kdysi za mnou přišel Honza Vyčítl a říká, hele, já bych strašně rád udělal Rock Around the Clock, ale s českým textem a chci to naspívat s Ondřejem Hejmou. Ty ho znáš, nemůžeš to domluvit. No tak jsem to rád domluvil, protože Ondřeje má moc rád, jako zpěváka i jako člověka. Slova dalo slovo. No a pánové se opravdu sešli ve studiu, tehdy jsem tam pozval ještě pár rock'n'rollových muzikantů a společně jsme to nahráli a ten text je teda opravdu náramný a musím tedy říct, že bylo ve studiu tehdy opravdu hodně veselo, když Honza Vyčítal a Ondřej Hejma a s námi muzikanty zpívali, tak byl to takový rock'n'rollovej mejdan, takže Bill Haley, který by dneska slavil 101. narozeniny, by měl rozhodně velikou radost. Tak jdeme na to. Rock Around the Clock, tvou lásku nehledám.

Tak, to byl Honza Vyčítal a Ondřej Hej má, Tvou lásku nehledám, Rock Around the Clock, Billa Haleyho, který by dneska slavil 101. narozeniny. Na úplný závěr hodiny je připravena píseň z roku 1971 od zpěvačky Susan Ray, která v podstatě, dá se říct, naspívala pouze, nebo respektive naspívala mnoho písní, ale pouze tahle se stala jediným velikým hitem. Dostala se tehdy na 9. místo hitparády a zvláštní je, že tu písničku už v roce 70, tedy o rok předtím, naspíval původně David Frizzell, bratr slavného Leftyho Frizzella. Tak to je píseň, se kterou se s vámi v této hodině rozloučím, no ale samozřejmě se na vás budu těšit po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

To byla krásná vzpomínka na skvělou Jitku Vrbovou, jen ty má Sázavo, je 22 hodin 11 minut, posloucháte pondělní večerní prázdninové vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. A ještě se na moment vrátím k Sylvestrovi Stallonemu, o kterém jsem mluvil v minulé hodině, protože jsem mu přál k jeho dnešním, řekl bych skoro neuvěřitelným 80. narozeninám, tak jsem zmiňoval v souvislosti s písní, kterou zpíval s Dolly Parton ten film. A dostal jsem teď mail od posluchače Václava, který píše: film, kde Stallone zpívá country, mi utkvěl díky hlášce. Já si to malinko poupravím, to hrubé slovo tedy. Musíš chodit, jako bys měl zapařený zadek. Protože tam mu v tom filmu doporučuje, jestli chce být countryman, country zpěvák, tak musí nějakým způsobem vypadat a chodit. Takže tohle mu Dolly Parton doporučovala, když se ptal, jak to má udělat, aby vypadal jako cowboy, jako country zpěvák. Tak děkuju Václavovi, je to i moje oblíbená hláška z toho filmu. Jinak kdybyste ho chtěli vidět, tak ten film se v originále jmenuje Rhinestone. A u nás byl v češtině docela dobře uváděn pod názvem Kočičí zlato a je z roku 1984, tak pokud budete mít možnost, podívejte se na něj. Není to žádné filmařské veledílo, samozřejmě je to taková příjemná oddychovka a vidět Sylvestra Stalloneho, tedy jako Ramba a Rockyho v takové podobě country zpěváka z Dolly Parton, to je myslím docela unikát. Tak, jinak z muziky, která vás tuto hodinu čeká, tak rozhodně se vydáme se schovankami na dámskou jízdu.

Tak to byla nabídka hudby, která vás čeká. No a když jsme tady u těch aut, u dálniční hlídky, tak teď bude zpívat Tony Linhart. Volant je mužů kormidlo. Přeji vám hezký večer.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž vází k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

Dnes tedy 6. července by slavil své narozeniny jeden významný slovenský vynálezce, podnikatel a výrobce strunných hudebních nástrojů, jistý pan Ján Dopěra, známý později jako John Dopěra. Ján Dopěra pochází ze starého mlynářského rodu na Slovensku, narodil se jako nejstarší syn, ale jako čtvrté dítě z deseti, pozor, Josefu Dopěrovi a Kataríně rozené Sonnenfeldové v obci Stráže. Nyní je to tedy

Součást města Šaštín, stráže určitě víte u hranic se Slovenskem. V domě číslo 213 podle tehdejšího číslování. No, později se přestěhovali do Dolní Krupe, kde dodnes je lokalita nazvaná Dopěrův mlýn a ulice Jána Dopěry. Dopěrův otec byl houslistou a také výrobcem houslí, no a Ján pod jeho vedením vyrobil několik prvních houslí už na Slovensku. Byl hudebně velmi nadán a sám se učil hrát na kytaru, mandolínu, ukulele, samozřejmě na housle, na violu, ale také na banjo. No a v roce 1908 se Dopěrovi z ekonomických důvodů přestěhovali do Los Angeles, což se tehdy velmi často dělo, a tam si otevřeli truhlářskou dílnu. Tam zpočátku opravovali, ale později i vyráběli housle, kytary a jiné strunné nástroje. John se vyučil houslařem a v roce 1920 se spolu s bratry Rudym a Emilem osamostatnili a začali vyrábět housle, kytary, ale právě také ta zmiňovaná banjo. No, John se zanedlouho začal zajímat o možnost zesílení zvuku a zkonstruoval housle s takovým kovovým rezonátorem, což je, dá se říct, takový předchůdce snímačů, protože elektromagnetické snímače tehdy neexistovaly. A akustickou celokovou kytaru se třemi rezonátory, pozor. A v roce 1926 John žádal o svůj první patent na kytaru s tenkými postříbřenými rezonátory, které měly nejlepší zvuk, a roku 1928 začal ve firmě National Strings Instrument Corporation spolu s investory a bratry s výrobou tzv. Rezofonických kytar. Ten nástroj byl velmi úspěšný, firma měla tehdy 22 zaměstnanců, ale bohužel se rozpoutaly neshody, které vyvrcholily odchodem Johna a jeho bratrů z firmy. Ta patentová práva sice zůstala této firmě, ale John už měl tehdy hlavě plán na nový nástroj. A v roce 1929 John požádal pod Rudolfovým jménem o nový patent na kytaru s novým designem a jedním rezonátorem a dřevěným korpusem. Přesto, že nástroj vypadal jako kytara, měl zcela jinou konstrukci a samozřejmě také jiný zvuk. S podporou dalších bratrů Boba a Louise, kteří se věnovali prodeji aut, založil vlastní firmu a začali vyrábět novou rezofonickou kytaru, kterou nazvali stejně jako firmu podle začátku slov Dopiera Brothers, tedy Do Bro. No a tento název zdomácněl a časem zevšeobecněl, takže se tak někdy nazývají i rezofonické kytary pocházející i od jiných firm. Zkrátka Dobro je známo po celém světě. Dopěrovi však nezapomněli ani na své slovenské kořeny a vymysleli slogan, cituji, Dobro znamená dobrý v každém jazyce, v originále tedy Dobro means good in any language. No a v roce 1932 John Dopiera vytvořil spolu s kytaristou Artem Simpsonem několik kytar s elektrickým snímačem, které jsou považovány za první průmyslově vyrobené elektrické kytary. No a kromě toho získal patent i na první elektrické housle na světě a několik patentů na design kytary a banjo. V roce 1934 skončily rozbroje, no a došlo ke spojení firm National Strings Instrument Corporation a Dobro. Z nich vznikla společnost National Dobro Corporation, která sídlí od roku 1935 v Chicagu. No a tato firma vyráběla dobrá elektrické a steel kytary, mandolíny, elektrické housle a zesilovače. John a jeho bratr Rudolf ale už přenechali vedení firmy mladším bratrům, tedy Edovi a Louisovi, a John založil malou hudební firmu v městě Grand Pass ve státě Oregon, kde ještě vylepšoval nástroje a také získal další patent na housle s rezonátorem. John Dopiera se dožil poměrně vysokého věku, tuším, že 94 let to je, no a jeho popel byl podle jeho poslední vůle rozprášen nad jezerem Crater Lake, což je taktéž v Oregonu. To je ještě taková důležitá věc o rodinnou tradici a nejvzácnější, například první kusy vyrobené Jánem Dopierou ještě v Dolné Krupe se stará jeho syn John Ed Dopiera Jr.,
který uspořádal velmi úspěšnou výstavu v Pensylvánii a její část se dostala i na Slovensko. Tuto část exponátů John Dopiera Jr. věnoval Slovenskému národnímu muzeu, které má depozitář právě v Dolné Krupe. No a mimochodem v roce 1991 Slovenská asociace country hudby začala pořádat v posledním srpnovém týdnu festival na počest Jána Dopiery, a sice známý Dobrofest v Trnavě, u jehož zrodu stál samozřejmě i John Dopiera Junior. No a v roce 2003 zastupitelstvo města Trnava udělilo Johnu Dopierovi čestné občanství in memoriam. Takže nástroj Dobro, ten je znám po celém světě a je to takový, řekl bych, typický bluegrassový nebo countryový nástroj. Znáte ho z nahrávek Fešáků, Greenhornů a Copu a dalších kapel. No ale především mistrem na tento nástroj, ale opravdu světovým mistrem na světové úrovni, je Luboš Novotný, člen kapely Druhá tráva, který opravdu může snést pouze světová měřítka bez nadsázky. Je to mistr, z jehož hry žasnou i v kolébce country hudby a bluegrassu ve Spojených státech, takže jsem vybral skladbu, ve které název Dobro, tedy respektive ten nástroj Dobro, uslyšíte nejlépe, protože je to píseň, kterou zpívá Iva Bitová a doprovází pouze Luboš Novotný na nástroj zvaný Dobro. Tak pojďme si ho poslechnout.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sát, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju

No a pojďme se také připomenout některé historické milníky, které jsou spjaty s dnešním dnem, tedy 6. červencem. Tak roku 1415, to samozřejmě všichni víme, byl podle rozhodnutí kostnického koncilu Jan Hus jakožto domnělý kacíř upálen na břehu Rýna. Roku 1658 uděluje mladičký císař Leopold I. dvorní knihtiskařce Lidmile Sedlčanské právo na vydávání prvních pražských německy psaných tištěných novin. Roku 1771 vyšel císařský robotní patent pro Slezsko a robotovat se mělo 3 dny v týdnu. Roku 1850 došlo k připojení předměstských obcí k Brnu. A ještě jednou Brno v roce 1961 začalo vysílat nově zřízené televizní studio Československé televize právě v Brně. V roce 2014 je velký den pro všechny milovníky tenisu. Dnes ráno jsem si na kurtu na to vzpomněl, tak právě dnes v roce 2014 vyhrála Petra Kvitová podruhé Wimbledon. To byla velká sláva. Roku 1483 byl Richard III. Korunován králem Anglie. Roku 1785 byl měnovou jednotkou Spojených států amerických naprosto jednomyslně zvolen dolar. Rok 1882 tehdy spustil Thomas Alva Edison v New Yorku první elektrárnu na světě, kde 2 parní stroje pomocí 2 dynam vyráběly stejnosměrné napětí 110 voltů pro několik žárovek u zákazníků. To byla, panečku, změna a převrat. Roku 1885 Louis Pasteur úspěšně otestoval svou vakcínu proti vzteklině. V roce 1908 vyplul Robert Peary na svou výpravu, na které později dosáhl severního pólu. V roce 1929 byla v Krakově otevřena zoologická zahrada. V roce 1962 byl v Nevadě uskutečněn experimentální nukleární výbuch, po němž vznikl skoro 400 metrů široký kráter. No a teď 2 zprávy, které spolu relativně souvisejí. V roku 1957 hrál John Lennon tehdy se svou skupinou The Quarrymen na pouti v Liverpoolu, kde se poprvé setkal s Paulem McCartneym. No a představte si, uplynulo pár let a téhož dne, tedy 6. července, ovšem v roce 1964, se v Liverpoolu uskutečnila premiéra prvního filmu skupiny The Beatles, Perný den, A Hard Day's Night. Tak to je dneska vlastně velmi slavný den pro nás všechny milovníky Beatles. Tak víte co? Když je tedy to výročí toho filmu A Hard Day's Night, tak pojďme si tu písničku poslechnout a zapomínat si na tu úžasnou dobu, o které mě vyprávěl i můj tatínek, co to bylo za strašnou jízdu. Ta Beatlemania, když to přišlo i k nám do kin. Beatles, A Hard Day's Night.

Mám pocit, že tohle je nejkratší píseň, kterou kdy Honza Nedvěd složil a nahrál. Petr Lojky. Tak a na závěr hodiny musím dodržet slib, protože v úvodu jsem vám slíbil Johna Denvera a písničku Living on Jet Plane, která pochází z jeho autorské dílny a byl to jeden z klenotů jeho repertoáru. Tak to je píseň, která zazní právě teď, no a budu se na vás těšit po 23. hodině ve večerním vysílání Country Radia a budeme také soutěžit o knihu, tak si připravte telefony, číslo do studia 210-323-333 a vše se včas dozvíte samozřejmě. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Mluvíte?

0: 23 hodin 10 minut posloucháte pondělní večerní, v tuto chvíli už noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a nevím tedy, jak to máte se střídáním žánru vy, ale občas si myslím, že je fajn dát si pauzu od nějakých akčních thrillerů a hrdinů, kteří ve fantastických kulisách bojují za záchranu světa, a nebo se prostě oprostit od reality všedního dne. Romantika je, myslím, vždy dobrá volba. Kanadská spisovatelka Bal Cabra obsadila do hlavních rolí začínající baletku a sebevědomého špičkového hokejistu. V romanci nazvané Pirueta se děj točí kolem jejich předstíraného vztahu. Oběma může totiž prospět pochopitelně z úplně jiných důvodů. Jde o to, jak dlouho jim pouhé předstírání vydrží. Každopádně to čtení má švih, je v něm dost nedorozumění, hodně humoru a nejvíc ze všeho citu. V baletu se to jen hemží odbornými i slangovými výrazy. Tak schválně, co udělá baletka s takzvaným tutu? A to je tedy otázka na vás, milí posluchači, na vás, kteří samozřejmě byste rádi měli knihu s názvem Pirueta, tak si poznačte telefonní číslo do studia 210 323 333, ještě jednou 210 323 333 a připravte si tu správnou odpověď samozřejmě a musíte být taky nejrychlejší. Takže já se ptám, baletka si tutu za A nasadí na hlavu, za B obuje nebo za C oblékne? Ještě jednou, baletka si tutu za A nasadí na hlavu, za B obuje nebo za C oblékne. A volat můžete právě teď.
1: Holka, teď už přestaneš civět netečně, protože za chvíli ti řeknu konečně.

pákům jsem zelenáč, bratrstvo kočičí pracky štětináč, nejsem vůbec žádnej Mirek Dušín. Jak zachraňovat babičky na přechodu, tuláka na velikonočním pochodu, to jsou věci, které jenom tuším. Celý dny mi husí kůži nahání, že mě rychlo nožka zase dohání, naší páky boudu postavit musím. Tenhle seriál by nebyl k ničemu, kdyby neměl pořádnýho ničemu, ještě šípy podrazit, teda zkusím. Jestli pak sbírej míčky ve dvorcích a on to je volí vonta na dvorcích, zašera se na druhou stranu, bojím. Já musím dělat celý život neplechu a miluju svobodu, v tom se nepletu, já za svou pravdou každý den.

0: No tak přátelé, tohle bylo velmi napínavé, telefonátů obrovská spousta, bohužel ne tedy všechny odpovědi správné, ale jsem moc rád, že v tuto chvíli mohu přivítat ve večerní vysílání Country Rádia posluchačku Markétu. Ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petře, i já vám přeji hezký večer.
0: Tak mě zajímalo, co udělá baletka s věcí, která se nazývá tutu, a byly tyto možnosti. Takže za A nasadí si ji na hlavu, za B si ji obuje nebo za C oblékne. A vy jste správně odpověděla, že...
1: Že je to baletní kostým v podobě sukně, to znamená, že za C oblékne.
0: Ano, potlesk letí za vámi. Já tedy pro úplnost jenom doplním, že tutu je tradiční vystužená baletní sukně a existuje klasické tutu, kdy tuhý disk trčí do stran, a romantické tutu, což je splývavá sukínka do půly lítek. Já jsem to dlouhou dobu osobně netušil, o co jde. Jednou mi to řekla Lucka Vondráčková, když jsme se potkali na Slavících, tak tam byla zrovna baletka a Lucka se na mě podívala a říkala, vidíš, jak má krásnou tutu. A já jsem napřed nevěděl, co po mně vůbec chce, a pak mi vysvětlila, že tutu je ta krásná baletní sukně, tak od té doby to vím a vám moc krát děkuju. Jenom se zeptám, jste čtenářka?
1: Ano,
0: tak
1: ráda
0: to je,
1: čtu.
0: To je
1: skvělé. Když mám chvilku pro sebe, tak šáhnu po knížce, takže
0: no to je
1: ráda, že se to povedlo.
0: Ano, já jsem také moc rád, knížku si užijte, myslím si, že to je hezké čtení do těch letních dnů a já vám k tomu ještě posílám příznačnou píseň, respektive píseň s příznačným názvem Dítě štěstěny. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuju, naslyšenou.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

No, cítím téměř jako povinnost, ale milou povinnost vzpomenout narozeniny, nedožité narozeniny ještě jednoho člověka, který tuším, že v našich životech nebo v mém určitě hraje důležitou roli. Právě dneska by slavil narozeniny pan Jaroslav Foglar, kterého všichni máme rádi samozřejmě díky jeho úžasným dílům. Pro něj byl v podstatě nejdůležitější rok 1934, kdy se se svojí knihou Modrý život Jiřího Dražana zúčastnil soutěže o nejlepší knihu pro mládež, vyhlášenou nakladatelstvím Melantrich. No a spolu s dalšími dvěma autory získal tehdy první místo a

0: součástí vítězství bylo i vydání knihy. A pod názvem, pod novým názvem tedy Přístav volá, tak vyšlo jeho první dílo. V té době pořád působil jako úředník, no a v roce 1935 přesvědčil nakladatelství Melantrich o koncepci nového časopisu pro mládež, což se podařilo. A tak v červnu téhož roku vyšlo nulté číslo časopisu Malý hlasatel, tehdy s odpovědným redaktorem Břetislavem Mencákem. No, ten název byl brzy změněn a sice na už ten slavný Mladý hlasatel. No a Foglar s časopisem začal spolupracovat jako externí redaktor. V květnu roku 1937 vyšla v Mladém hlasateli na jeho popud výzva k zakládání čtenářských klubů Mladého hlasatele. A v létě téhož roku vyšlo první vydání, dneska už další jeho legendární knihy Hoši od Bobří řeky, a to s ilustracemi samotného Zdeňka Buriana. Období jeho redaktorského působení v Melantrichu přišlo v roce 1938, kdy zde začal působit jako pracovník propagačního oddělení. No a od listopadu 1938 se ve vedení redakce objevil společně s Karlem Burešem a od 17. prosince začal vycházet na pokračování komiksový seriál, ano, hádáte správně, Rychlé šípy, tehdy kreslený panem Janem Fischerem. Mimochodem, Jaroslav Foglar kdysi v roce 1938 krásně řekl, a teď cituji, za 100 let ode dneška nebude záležet na tom, kolik peněz jsem měl v bance, v jakém domě jsem bydlel, nebo v jakém autě jsem jezdil. Avšak svět může být jiný, protože jsem byl důležitým v životě hochu. To je veliká pravda, protože pan Foglar zanechal stopu v životě spousty lidí. Já si sám vzpomínám, když jsem poprvé otevřel knihu Hoši od Bobří řeky, tak jsem byl nadšen a později jsem hltal Rychlé šípy a je to veliké dobrodružství. Snažil jsem se to dát i mému synovi, který oslavil teď 10. narozeniny v červnu, tak se do toho taky začetl, ale ptal se mě potom, tatínku, co tam používá za slova, co to je za slovo. No, byly to samozřejmě takové z dnešního pohledu archaizmy, kterým já rozumím, ale ta dnešní generace už moc ne, ale líbilo se mu to, což bylo dobré znamení. No a pan Foglar se zapsal do života, jak jsem říkal, mnoha lidí, ale i mnoha hudebníků a jedním z nich je také Roman Horký. S Romanem si často povídáme o ty různé hlášky z těch knížek Foglarových, což jsme dělali mimochodem i s Honzou Vyčítalem. Ten právě zpívá dneska s bratry Rivoli tu písničku Píseň z Bobří hráze, která je právě celá o Foglarovi a těch hlášek z těch rychlých šípů a z těch knih. A Roman Horký kdysi, když samozřejmě četl ty knížky v dětství a v mládí, tak byl tak nadšen, že v tom dospívání napsal nádhernou, řekl bych, oslavnou píseň o panu Foglarovi. Dokonce o tom vyprávěli jeden večer, když jsem ho tady měl jako hosta, možná si vzpomínáte. Pokud ne, tak se podívejte na můj YouTubeový kanál, tam jsem to povídání s Romanem uložil, takže tam si můžete poslechnout, jak Roman osobně vzpomíná na Jestřába a na to období, kdy četl Foglarovky, ale napsal hlavně tuhle tu krásnou píseň, kterou tady i živě zahrál na mé přání, a je to píseň, která se jmenuje Dík, pane Foglar, takže píseň, která letí na obláček panu Foglarovi, který by dneska slavil narozeniny.
1: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul

Za necelých 15 minut odbije půlnoc a já se s vámi tedy pro dnešní večer loučím. Děkuji vám za všechny vaše vzkazy, pozdravy, zajímavé zprávy a postřehy. Budu se na vás těšit samozřejmě opět zítra od 20 hodin. No a když je dnes ten světový den polibku, tak jsem si vzpomněl ještě na jednu krásnou věc, kterou kdysi řekla švédská herečka Ingrid Bergman, která pravila, že polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná. Tak pokud máte koho, tak ho polibte, ještě stále je světový den polibku, ale v každém případě vám přeji klidné sny a zítra se s vámi naslyšenou těší Petr Kocman.

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít, nevím, proč by se zholekla.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlíný, když ví, že jdeš ke dnu.

0: platím a žiju s ním dál.
1: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování prvního prázdninového vydání pořadu Country Time. I jím vás za technické asistence Kuby Jirouška provede Miloš Keller a zopakujeme si skoro všechna první místa prvního pololetí letošního roku. Tohle bylo to nejnovější z minulého týdne, Really Green Change My Mind. Dalšími červnovými vítězi byli i Jordan Davis, Turn This Track Around, Tucker Wetmore, Brunette a Cody Johnson, The Fall. Tady jsou.

To byli červnoví vítězové americké countryové hitparády. A kdo získal první místo v květnu? Nejprve Dylan Scott, What He'll Never Have, potom Luke Combs, Days Like This. O týden později si Luke Combs vítězství zopakoval, ale s písní Sleepless in a Hotel Room a na prvním místě s ní vydržel dva týdny.

To byly květnoví vítězové americké country hit parády. Kdo byl na prvním místě v dubnu? Nejprve Chevozy s písní Amen a vydržel na něm také 2 týdny. Po něm nejvyšší příčku obsadil Justin Moore s písní Time Stickin' a 3. dubnovým vítězem byl Thomas Rhett a nahrávka Ain't a Bad Life.

Podívejme se na březnové vítěze americké countryové hitparády. Prvním byl Jason Aldean, How Far Does a Goodbye Go. Následoval jej Morgan Wallen s písní 20 Cigarettes. Ten na prvním místě vydržel i další týden. A do třetice v březnu vyhrála Ella Langley s písní Choosing Texas.

První únorovou vítězkou byla Megan Moroney Six Months Later. Dalším vítězem v únoru byl Hardy s písní Favorite Country Song, opět to dal na 2 týdny, a v únoru zvítězil i Hudson Westbrook s písní House Again.

Na lednové vítěze americké countryové hitparády se podíváme v některém z dalších prázdninových pořadů. Za pozornost věnovanou Country Timeu děkuji a hezké prázdniny přejí Miloš Keller a Kuba Jiroušek.

vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country.

0: dokonce přes rok mrtev?
1: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Podruhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grincingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
0: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
1: Neuvěřitelné. Tak byste dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
2: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

jiný. Začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe. Autobus muzejní krám. Jak starý kocour si před

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.